0: Rebus na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Kradou a taky lžou.
2: Co?
1: Nezáleží jim na nikom.

nejlepší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Fresh Night.
1: Detektor 3. Vítej.
2: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

0: 10 let, ty vole, možná teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidějí mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej si se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidějí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Night.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh, Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

0: stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Tech Talk.
4: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Česku. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
9: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: My už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: TechTalk.
1: 9. hodina odbyla, hezké dopoledne všem, startuje pořad Techto, ladíte Fresh, no a my se i tentokrát budeme celé 2 hodiny zabývat věcmi, které se nějak spojují s technikou, no a začneme AI předplatným.
0: Techto s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Umělá inteligence v předplatném začíná připomínat streamovací služby. Nejdřív dostala funkci na vyzkoušení, zvyknete si na ní, no a pak zjistíte, že nově patříte do dražšího tarifu. Asi to zná každý, ladíte Fresh Radio a přeju vám dobré dopoledne. Jedna ze známých AI, kterou možná používáte i v office prostředích, přijde ve většině verzí o hloubkový výzkum, což je režim, který prý nejdříve zadáte téma, bod si upřesní zadání, projede web, no a pak připraví další strukturovaný report, který trvá několik minut. Možná to znáte, možná ne, já jsem to třeba nikdy nevyužil, no ale od srpna prý tahle funkce zůstane jenom v nejdražším předplatném prémium. Když to ale porovnám s konkurencí, furt ta cena je skoro stejná jako jiný chat, takže žádný rozdíl, buďte v klidu.
0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: Tech Talk.
1: Vyhledávací gigant dostal od Evropské unie doslova po papuli. Bude platit tučné pokuty, no a kdybyste viděli tu sumu, tak tu ani nevyděláte snad za 10 životů. Povíme si víc, tak buďte s Fresh Rádiem.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Tech Talk.
1: Nejznámější vyhledávač světa má od Evropské komise další problém. Tentokrát nejde o malou výtku, ale o pokuty v celkové výši 890 milionů euro. No a podle komise je důvodem údajně podezření, že ve vyhledávání zvýhodňoval vlastní služby. To je asi logické, když jim věří, že jo, co bych jako více tomu řekl. No a aplikace online obchodu. Omezoval vývojáře, protože jim zakázal nákup věcí v aplikaci mimo právě platformy tohoto obchodu. No a furt nechápu, jak ten nebohý strýček může vydělávat, prostě Evropská unie se asi nudila. Každopádně, celé to ještě není definitivní tečka, protože firma se může odvolat a zároveň už podle komise pracuje na změnách. Doufám ale, že to toho vyhledávače, tohoto giganta v podstatě nepřestane bavit z EU a neodřízne nás jako čínského výrobce takzvaných odposlouchávacích telefonů. Asi víme, na co narážím a jednou to tu bylo, protože já u té firmy mám e-mail. Nechci si ho měnit. Fakt ne.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Cechtoch.
1: Voláte svým známým z dovolené, i když jste mimo Evropskou unii, no a jak to děláte? Mnozí z vás platí asi neskutečné peníze, co? Stačí využít takovou krásnou věc a to Wi-Fi. Povíme si, co to znamená, buďte s námi, jsme fresh.
0: Cechtoch.

0: Tech Talk.
1: Volání s dovolené mimo Evropskou unii umí být pořádně drahé. Člověk si řekne, že zavolá jen tak jako na minutu, no a pak zjistí, že ta minuta stála skoro jako káva na letišti. A to víme, jaké tam jsou ceny. Existuje ale trik, který může ušetřit hodně peněz. Jmenuje se takzvané Wi-Fi volání, neboli vo Wi-Fi. No a když ho telefonní operátor podporuje, no tak můžete volat přes připojenou Wi-Fi síť, třeba z hotelu, no a hovor se účtuje podobně, jako byste byli doma v Česku. Na papíru to zní skvěle. Realita, ta je u nás trošku jiná, trošku pokulhává, no a v Česku to umí jenom jeden takový velký červený operátor plus jeho virtuální operátoři. Takže pokud ho teda už máte, no tak ideálně, když už na to jdete, jo, tak zapněte Wi-Fi hovory v cizině, dejte telefon do režimu letadlo, ručně zapněte Wi-Fi, no a počkejte, až se objeví Wi-Fi volání. No a pak můžete volat do Aleluja, třeba i nám do studia, do Fresh Rádia
0: 773
1: 7136.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: something I want to talk about.
1: Tech Talk. Fresh Radio je s vámi, dobrý den i po desáté, no a za chvíli mrkneme na telefony a jejich nejčastější problémy. Máme tipy, jak je opravit.
2: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Když se mobil začne sekat, rychle vybíjet nebo se chovat divně, no tak první pomoc je jasná. Vypnout a zapnout, jenže restart někdy nestačí. Problém rychlého vybíjení, jo, tak často způsobují aplikace, které běží na pozadí. V nastavení baterie snadno zjistíte, která aplikace spotřebovává nejvíce energie a můžete ji buď omezit činnost, nebo ji rovnou odinstalovat. Telefon se taky může zpomalovat, a to kvůli plnému úložišti. Stačí jenom promazat stará videa, stažené soubory, nepoužívané aplikace, vyčistit jejich mezipaměť a už můžeme surfovat, jako by to byl nový telefon. Když vám takzvaně padají jednotlivé aplikace, taky problém, tak zkontrolujte si jejich aktualizace nebo je případně přeinstalujte. Mohlo by to vyřešit problém. Taky častým problémem je přehřívání. Kromě zavření náročných aplikací, prý si za to můžete dokonce i vy sami. Stačí možná sundat kryt telefonu, protože ten tam správně nepatří, no a telefon nenechávat na slunci. A pokud se mobil špatně nabíjí, tak zkuste buď jinou nabíječku nebo zkontrolujte, jestli není zanesený konektor. Mohu vás ale uklidnit, co se týká aplikací, apka Fresh Radia, ta je v pořádku a padat určitě nepadá. Tech Talk.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk.
1: Už vám přišla složenka, že máte zaplatit 2 miliardy dolarů? Nuda, mnozí z vás to třeba znají. No a prý jim bylo úplně skvěle. Povíme si, buďte s námi, jsme fresh.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Tech Talk.
1: Účet za cloudové služby umí člověka občas překvapit. Třeba když spustí novou aplikaci, zapomene něco vypnout a bůh ví co. No ale aby vám přišel účet na 2,5 miliardy dolarů, to už je trošku silnější káva. Přesně takové upozornění dostali někteří zákazníci jedné americké známé firmy. No a naštěstí nešlo o skutečnou fakturu, jenom o chybu ve výpočtu. Podle všeho se prý někde popletly jednotky a systém nafoukl částky do naprosto astronomických rozměrů. Ale jeho firma naštěstí chybu uznala, omluvila se, no a zákazníkům vzkázala, že prý z jejich strany není potřeba nic dělat a všechno je OK. No, já bych chytil infarkt, omluva by mi asi jako léčbu úplně nezaplatila, ale aspoň máme jako učitele, jo, důvod spát dětem, že jednotky jsou fakt důležité, když se mě na něco zeptají. Tech Talk s Honzou.

0: Tech Talk.
1: Tak co pak jsme se dneska na Fresh Radio dozvěděli? Americká firma poslala účet lidem jen tak za několik miliard dolarů, no a zaplatit to, no jasně, s pár korun předplatného miliarda, no problem, tak se vlastně asi vydělává. Pokud jdete na dovolenou mimo Evropskou unii, no tak zkuste si zapnout Wi-Fi volání, podporuje to sice jenom červený operátor, ale volání potom podle tarifů v Česku, tak vás určitě mnohé potěší více než několik desítek korun za minutu. Vyhledávač známý jako Strýček musí Evropské unii zaplatit 890 milionů dolarů pokutu. Může se prý ale odvolat, tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Tech Talk.

0: Klik, snap. Dab FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude. TikTok. TikTok.
1: Tak jo, TikTok je za námi, přeji vám hezký den, krásnou neděli, no a my se uslyšíme mimořádně příští týden opravdu celý, a to konkrétně mezi 14. až 17. s Mikaelou. Mějte se perfektně, laďte fresh a budu se na vás těšit.
0: TikTok s Honzou Foltýnem. Kamkoliv, kam jdu, moje oči vidí jenom tmu, jsem to s ní.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Čekuj! Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
5: All day, every day.
6: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Best of Fresh.
1: Po Ostravě, prosím vás, lítají zajíce. Kam to se hnou, tak Bob a Bobek. A po dvou ve Výškovicích.
2: Čekali.
1: Kousek od sjezdu na nad Proskovice, tak čekali dva Bob a Bobek, aby mě uvítali, popřáli dobrou noc a odskákali pryč. Dneska ráno jdu do rádia tady a Bob a Bobek tady.
2: U fabriku.
1: U fabriku.
2: Tak, hele, nevím. Je pravda, že jsou přemnoženi, to je jako fakt, to se říká. A navíc, pozor, já jakož to mám, že, nebo mám zkušenost, že často se schovávají ve vozovnách v Ostravě, po různých vozovnách. Jo, tramvajová tady v Ostravě, Ostrava Křivá nebo v Porubě. Aha. Dokonce i autobusy Hranečník, tam je taky spoustu. Oni tam mají jako klid, protože tam toho tolik jako nejezdí. Mhm. Není tam obecně ani takový ruch lidí, takže jim to vlastně jako vyhovuje.
1: A čím je krmíte? Protože jak včera, tak dneska ráno, to tak jsou různě. Prostě matci.
2: Někdy guláš. Jo. Co donesou řidiči?
1: Zpětí knedlama, já.
2: Co donesou řidiči? Best of Fresh.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkídek.cz.
3: Tech Talk.
4: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Italský DJ Benny Benassi v roce 2002 vydává nesmrtelný track Satisfaction. Minimalistický elektrohouseový zvuk, robotické vokály a hlavně provokativní videoklip manželky Kutila Tima vyvolali obrovský ohlas. Skladba odstartovala celou éru elektrohouseu a dodnes zůstává neoddělitelnou součástí festivalových setů celého světa.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh.
1: Mikaeli máma poslala.
2: Mikaeli máma
1: poslala písničku, která je věnovaná Monči, tak dneska je takový jako jukebox na nečisto o něco málo dřív. Moni, tato písnička je pro tebe, jen pro tebe a pro nikoho jiného.
2: Jukebox Fresh Radio.
3: Pod kamenem.
2: Ale víte, co je fajn? Že když potkáte takového vetřelce hnedka po ránu, tak vám to nastartuje metabolismus.
1: Nic tě nepřekvapí. A Pernický to je fakt v pohodě.
2: Já můžu dneska potkat kde jakého vola. A vlastně si budu říkat vítej.
1: Ahoj.
2: Ráda tě vidím.
0: Best of Fresh. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Best of Fresh.
1: Já si vzpomínám spíše na labutě, no, ale...
2: Já jsem měla i kačery.
1: Jo, dobře, tak pojďme k vodě, protože takhle jo, představ si, že jsme někde na plovárně, jo,
2: ne, no, dobře,
1: dá se tam plavat všechno a je tam taky půjčovna loděk, jo. No a v té půjčovně loděk pokřikuje plavčík. Devítko, vraťte se, končí vám půjčovné. A kolega do něj žduchá a říká, ale my máme jenom 8 loděk. Ježíš Maria, 6, máte nějaké problémy? Best of

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Francouzskou italské seskupení BBE a kultovní trancová instrumentálka z roku 1996 7 Days and 1 Week měla v maxi singlové podobě 8 minut a já ji v tehdejších narvaných klubech 90. hrál vždy a vychutnával si ji až do konce. Taky jsem vždy tak trošku testoval, co vydrží tehdejší basové repráky.
2: Alešův Old School.

0: Fresh Old School na Fresh Radio.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
6: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Is that your grandma's coat?
1: Best of Fresh.
2: Dobře, dobře, kdo to zpívá?
3: Nevím, já už to poslouchám jenom z povinnosti.
2: Taky odchází
4: jsi,
2: z místnosti.
4: Ty jsi takový narcis normálně, to není možné. Jako. Ještě si to zesílí za tím pultem, kdyby to neznala na spaměť a pospátku.
2: No, pospátku ještě ne, ale možná dojdu.
4: Já nevím, tam pořád zpíváš, tak to pospátku bude asi
2: No Marku, ti tady, podívej, už ti píšou. No Marku, a víš to, mohl bych to někdy ty zaspívat, víš? A jedna nám ukážeš, že si to taky už pamatuješ.
4: Ne.
2: No, pojďme.
1: Best of Fresh. Fresh.
0: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
10: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
11: TechTalk.
12: TechTalk.
11: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: TechTalk.
13: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: DAB FM anebo apka.

0: Best of Fresh.
1: Myšlenka, kvůli které já jsem vytáhla dovolenou tvou na Sicílii. Ty ano. Tam jedeš za měsíc, ale v současné chvíli, v těchto dnech, Sicílii okupuje kráska světového formátu. Jennifer Lopez je teď na Sicílii.
2: No.
1: Máš s ní nějakou domluvu, aby tam ten měsíc vydržela?
2: Jo, jsme domluveni. To je, tohle je naplánovaný, my tam máme nějaké schůzky a my už plánujeme v rámci Bodivadla film, který budeme natáčet. A on ne, hlavně ne. Má takovou vedlejší roličku, jenom aby se jako neřeklo.
1: A čeho se bude ta hra týkat?
2: Ne, to není hra, to je film, to bude točit film.
1: A hlavním hrdinou nebo hrdinkou bude kdo?
2: Hlavním hrdinou jsem já. Já budu takový ten namakaný prostě svalovec, který jako odmítá holky. Jo, odmítají jako pořád několik, protože těch holek má jako hodně, protože prostě vypadá dobře.
1: A člověče, science fiction koukám. Format z komedie.
2: A
1: J-Lo, to má přesah, no?
2: J-Lo bude taková, ta, která se do mě zamiluje a bude strašně chtít, ale ví, že na to prostě nemá.
1: Takže jo? Vlastně i komedie, beru zpátky. Best of Fresh.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Mami, mami, mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
9: Letní rande stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: Moškovského.
1: Severoameričtí DJové Deadmau5 a Cascade spojili své síly v roce 2008 a vzniká track I Remember. Melancholický vokál zpěvačky Hayley Gibby a progresivní beat si udělali hymnu. Ta definovala progressive house té doby. Skladba se stala jedním ze zásadních momentů kariéry obou DJs.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Fresh.
1: Můžeš dělat kočku. Potom... Olizovat si rty, krouží víny, to chyby. Ne, mňau. Mňau, tím se nerozmluvíš, mňau. Mňau.
2: Já jsem myslel, že kočičák.
1: Ne, krouží víny, ale rty si můžeš olizovat.
2: Ještě víš, jak dělají kočky?
1: No. Ale to ti taky nepomůže. Aha. Profesi. Můžeš kmitat jazykem ze strany na stranu. Tak jako vibrovat. Ze strany na stranu, ne nahoru.
2: To je síla zvyku.
1: A teď vyšplu rty do kroužku. Aha. A můžeš je vytáčet do stran. Jo?
2: A já mám ještě takové jako svoje pomocníky, mě to pomáhá. Já říkám si vždycky jako právě 333, nebo si říkám drbu, vrbu, drbu, vrbu, jo? Drbu, vrbu, drbu, vrbu. A nebo mám jako takový svůj, a to mám hlavně proto, abych se jako... Pardon.
1: V pohodě. Půjde z tebe ještě něco jiného, nebo jenom vzduch?
2: To je vše.
1: Já také pondělí chápu, co bychom chtěli, že? Best of Fresh.
3: Fresh. No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
8: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Sejdeme se na Freši a dnes jsme si pozvali člověka, který se pohybuje ve světě, o kterém se hodně mluví, ale málo kdo tomu opravdu rozumí. Kyberbezpečnost, ochrana dat, útoky, firmy, technologie a taky jeden ostravský příběh.
2: Naším hostem je totiž dneska Adam Koudela, CEO společnosti Xevos. Firma, která začínala jako technologický projekt, dneska řeší bezpečnost, IT a digitální provoz firem a nedávno v Ostravě otevřela Centrum kyberbezpečnosti.
1: Adame, vítejte u nás na Freši.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pojďme začít úplně od vás. Čím vás počítače a technologie vlastně uhranuli, chytli? Byl jste ten typ, který doma všem nastavoval internet, nebo to přišlo až nějak později?
3: No, tak od někdy začátku základní školy takový to rozebírání počítače tátovi doma, pak nějaký výprask a pak znovu a znovu, až si člověk sežene svůj počítač a pak začne hackovat sousedům Wi-Fi a tak dále, no a teď jsme tady.
2: Když jsem se díval na váš web a vaše sociální sítě, tak firma Xevos, která vám patří, působí jako silný technologický hráč, ale předpokládám, že takhle to nebylo úplně vždycky od začátku. Jaké byly ty vaše úplně první začátky podnikání?
3: Tak někdy na konci základní školy, někdy ve 14 letech jsem začal spravovat nějaké firmičky, to znamená spravovat jim e-maily, počítače nastavovat, instalovat, takový ten základ. Postupně už v tom začala být nějaká ta bezpečnost jakoby vidět, ale pořád to bylo výhradně o tom, dneska tomu říkáme outsourcing, IT, správa sítí a těch firmiček pár přibývalo a tak nějak v 18 letech jsme založili ještě s jedním kolegou Xevos dnešní, nebo vlastně mě bylo tehdy ještě 17, takže podepisoval on. Byli jsme tady v Technologickém parku v Ostravě vlastně první inkubovaná firma, jak se tomu začalo říkat. Tehdy startup slovo ještě úplně jako nebylo a začali jsme vyvíjet i software, takže jsme stáli na dvou nohách. To vzešlo právě z té potřeby toho, že firmy, které jsme spravovali, tak pořád pracovali v nějakým starým účetním systému a hledali prostě cesty, jak si ten systém vylepší, jak být efektivní. A ty systémy nebyly. No, tak jsme začali vyvíjet něco vlastního. V té době dost šílená věc začít vyvíjet něco ve webu, protože určitě si vzpomenete na doby prohlížečů typu Internet Explorer a jiný archaizmy.
2: To je doba.
3: No.
1: To je právě hezký.
3: A to byla docela šílená cesta. Takže jednak jsme se na tom sami učili, měli jsme spoustu kolegů právě z Vysoké školy báňské, do dneška jako spolupracujeme, kteří nám začali pomáhat. Mladí kluci učili se stejně jako my, takže to bylo zajímavé a pak vlastně po pár letech jsme ten projekt prodali a dneska pokračujeme vlastně ve směs taky i se softwarovým vývojem, ale zaměřeným trošku jinou stranou.
1: No, je to teď ta hlavně kyberbezpečnost? Ono, člověk si pod tím představí spoustu věcí, pořád se o tom mluví, ale vy jste začínali postupně, my jsme si to i teď poslechli, ale co vás k téhle oblasti kyberbezpečnosti přitáhlo nejvíce?
3: No, postupně s těmi firmami, které jsme spravovali, tak se vlastně objevovaly témata kyberbezpečnosti víc a víc. Typicky zabezpečení, dneska znáte potřebu multifaktoru, vícefaktorové zabezpečení, jako máte do banky,

0: tak ty systémy to začaly vyžadovat. Jasně, už jsem jako dost daleko v těch potřebách, ale v minulosti to mohly být jiné věci, šifrování disku, hesla, náročnost hesel. A vlastně všechno to tak nějak přirozeně směřovalo k tomu, že ta kyberbezpečnost se stala tím tématem číslo jedna. My jsme v tom viděli spoustu i psychologických omezení ze strany uživatelů, zákazníků, protože jedna věc je, že vám chceme něco zabezpečit, druhá věc je, že obvykle vám se vyšším zabezpečením snížíme uživatelský komfort, to znamená, pořád vás něco otravuje, pořád tam něco vyskakuje, pořád se to na něco ptá. Tohle je to, co vyvolává ty otázky, jak to udělat lépe a lépe. A to se vlastně dostáváme k dnešku, kdy se snažíme tu kyberbezpečnost uživatelsky přívětivě aplikovat.
1: Když se podíváme na celý obor IT nebo kyberbezpečnosti, tak by se dalo říct, nebo možná by se mohlo zdát, že je to obor, kde jedete na vlně, možná podobné, jako je třeba AI. Ale když se podíváme hlouběji, co je pro vás takovou jako největší výzvou vašeho podnikání? Je to sehnat lidi, nebo neustálé změny a neustále dohánění toho trhu, nebo odpovědnost vůči klientům?
0: Od každého něco. Já si myslím, že zejména to je o tom, že kyberbezpečnost vždycky stojí vedle nebo před těmi aktuálními hypy, jako je dneska třeba AI, nebo v minulosti to byla virtualizace, kdo se trošku vyzná, tak servery nemusely být vždycky fyzické, nebo byly vždycky fyzické, dneska už jsou i virtuální. Taky vedle toho ta bezpečnost hodně stála. Mobilní telefony nebo obecně mobilní aplikace, velké téma pro bezpečnost, řeší se otázka voleb a tak dále. To všechno souvisí primárně s bezpečností, lehce potom s tím psychologickým přístupem k té věci. Ale samozřejmě je to i ten uživatelský komfort, tak jak jsem zmiňoval, to, co je naší výzvou, je, že bezpečnost na prvním místě, ale zároveň při zachování toho rozumného uživatelského komfortu.
2: Za chvilku budeme pokračovat dále, zkusíme si říct, jak vypadá takový obyčejný útok na firmu, proč někdy stačí jedno kliknutí a proč heslo Ostrava například 1, 2, 3 možná není úplně nejlepší životní strategie.
1: No, Adam Koudela z Xevosu je dnes s námi na Freshi a za chvíli kyberbezpečnost pro normální lidi. Poslouchejte dál.
3: Sejdeme se na Freshi. Right about now.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Jsme zpátky na Freši, v pořadu Sejdeme se na Freši, dnes s Adamem Koudelou ze společnosti Xevos. Mluvíme o kyberbezpečnosti, ale slíbili jsme si, že z toho neuděláme přednášku jen pro ajťáky.
2: Radku, takže žádné strašení, žádná filmová představa hackera v kapuci někde ve sklepě, spíš prakticky, co se dnes může stát firmě, městu, škole, organizaci, ale možná i úplně obyčejnému uživateli.
1: Adame, když se řekne kyberútok, tak spousta lidí si představí takovou tu filmovou scénu. Jirka to trošku naznačil, zelená čísla na monitoru, borec v kapuci. Jak to ve skutečnosti vypadá v takovém tom vašem běžném životě, běžném firemním životě?
3: Tak my jsme ti, kteří se staví na tu správnou stranu, potřeba říct v prvním případě, ti s těmi kapucemi jsou obvykle na té druhé straně. Ty si můžete představit jako tu velkou farmu čínských teenagerů, skoro dětí, nebo i pokročilých inženýrů, kteří mají za úkol jedno jediné, a to je podporovat ten jejich vyšší úkol a infiltrovat co největší množství relevantních subjektů. A pak samozřejmě tu finanční motivace ze strany těch útočníků, no a my jsme ti, kteří jsme v tom civilizovaném prostředí, my to ideálně, nebo ideálně, většinou to sledujeme, ale ideálně se snažíme těm útokům předcházet, to znamená, sledujeme, co se děje za zvláštní chování v síti firem. No a to, co se dnes běžně děje, tak firma může být zašifrována. To je ten scénář, kdy obvykle jde o peníze, to znamená vyděračský software. Jak už přijdete po nějaký době, tak čím déle držíte tuhle věc pod pokličkou, tím obvykle hůř, takže je potřeba tady reagovat rychle, ale to často nemusí být jenom o nás. Ty telefonáty v neděli večer, dobrý den pane Koudela, prosím vás, máme problém. Ty jsou nejdražší, no. A obvykle pro toho zákazníka, pak samozřejmě ta reaktivní podpora je ten problém, kdy řešíte, jestli to rychle vypnout, nebo jaký je ten postup, aby v pondělí ráno ideálně všichni mohli fungovat, což teda jako obvykle není, no.
2: Obvykle to nejde takhle rychle přes noc vyřešit.
3: Záleží v jaké fázi. Když máme ten proaktivní monitoring, řekněme nastaven u toho zákazníka, a ty anomálie v chování v té síti už se dají jakoby zjistit a dneska třeba i pomocí nějakých AI nástrojů identifikovat, že se jedná o nějaké zvláštní chování odpovídající scénáři, třeba že tam mám infiltraci, tak tomu můžu zabránit ještě relativně rychle. No.
2: A teď mi řekněte, napadne nás spíše nějaký počítačový systém, anebo jsme největším rizikem my, samotní uživatelé?
3: Záleží, jestli jste významná organizace nebo ne. Vy nebo já jako fyzické osoby, tak obvykle selžeme na tom chování, protože nerozeznáme, že z nás chce někdo vylákat ty údaje.
1: Takže ty chyby, slabá hesla předpokládám, klikání na ty podvodné e-maily. A ta slabá hesla, já jsem před chvilkou mluvil třeba, nebo říkal o Ostrava 1, 2, 3. Jak je to s těmi hesly teď? Mám si nechat vygenerovat systémem, který mě doporučuje takové silné heslo, abych ho tam rovnou dal a uplatnil?
3: To je úplně super otázka. Nejlepší přístup k heslu je mít bezheslový přístup. Takže jestli se na to ptáte z pohledu toho nechat si vygenerovat heslo a uložit si ho do klíčenky, která mi ho automaticky doplňuje, tak za mě ano, pokud používáte ty rozumné platformy, tak je to nejlepší metoda pro každou aplikaci jiné heslo.
1: No, kdo to dělá, ale...
2: No a teď, my nikoho nezajímáme, na nás přeci nikdo útočit nebude. Není náhodou tohle ta nejnebezpečnější věta v IT branži?
3: Tak je i není, no. Spoustu lidí má informace, které jako zneužít jsou někomu k ničemu, ale vesměs, pokud mám nějaký pocit, že si chci ochránit identitu, aby za mě třeba někdo nesjednal hypotéku nebo si na mě nevzal nějaký úvěr či se pod něco nepodepsal, co bych nechtěl, tak samozřejmě ta ztráta identity se týká každého.
1: Adame, kdybyste měl teď dát posluchačům tři úplně jednoduché rady, které nejsou technické, nejsou složité a můžeme udělat hned teď. Co by to mohlo být?
3: Tak jak jsem říkal, jiné heslo pro každou aplikaci. Určitě číst v tom, co mi přijde typicky ve WhatsAppu, nějaký odkaz. Babička, máma poslala, hele, dívej, tohle je super. Tak se podívám, jaká doména to je, jak to vypadá, jestli je fakt žádoucí na to klikat. pokud mám nějakou zprávu v e-mailu, která vypadá jako z banky například, tak v tu chvíli si přečíst, jestli není špatnou češtinou, byť už dneska to je velmi pokročilé, ale jestli třeba ta doména odesílatele není úplně jako mimo.
2: Říká Adam Koudela a za chvíli se podíváme do nového Xevos Cyber Security Center v Ostravě. Co si pod tím představit? Je to místnost plná monitoru lidí, kteří sledují útoky v reálném čase, nebo spíš místo, kde se firmy učí nebýt snadnou kořistí?
1: Adam Koudela z Xevosu zůstává s námi.
0: Sejdeme se na Freši.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes si povídáme s Adamem Koudelou ze společnosti Xevos. Tak už jsme mluvili o tom, jak vzniká technologická firma a proč kyberbezpečnost není jen téma pro velké korporace.
2: No a teď novinka, kvůli které tady Adam je s námi. Xevos v Ostravě otevřel nové Cyber Security Centrum. Zní to možná velkolepě, ale pojďme si říct, co se tam doopravdy děje.
1: Co si máme pod názvem Centrum kyberbezpečnosti představit? Co za dveřmi reálně najdeme?
3: Tak výjima těch monitorů, které na něco dohlíží, se snažíme o osvětu, o vzdělávání a vlastně i ten vývoj těch bezpečnostních nástrojů. To znamená nespoléhat na jenom řešení třetí strany, ale mít i vlastní české nativní řešení.
2: A kde se vzala ta potřeba založit vlastní centrum a neposkytovat jenom služby tak, jak je v oboru běžné?
3: Tak má to technologický i ekonomický podtext a samozřejmě ta vazba na třetí strany je vždycky obvykle teda jednostranná, zejména pro menší českou firmu z té jednak obětí různých poplatků. Zároveň pracujete s tím, co máte. Znamená, aby přibývaly nové funkce. Tím, jak jsme malí a relativně agilní, tak jsme schopni si ještě spoustu věcí namyslet, vymyslet sami a implementovat je rychle v těch řešení třetí strany. Se to bohužel často nedaří. No a pak samozřejmě ta edukativní rovina, tak jak to padlo, tak chceme vzdělávat ajťáky z jiných firem, chceme vzdělávat veřejnost, chceme vzdělávat děti, seniory, aby právě jsme nezůstávali jenom u té kyberbezpečnosti, která už se souvisí třeba s tou dezinformační scénou, s pokusy vylákat nějaký údaje nebo ovlivnit nějakým způsobem veřejné mínění tím nesprávným způsobem.
1: A je to i pro jednotlivce, dejme tomu, se rozhodnu, že bych měl zájem se vzdělávat, můžu si zaplatit nějaký workshop, nějaké školení, nebo to takhle nefunguje?
3: Aktuálně máme workshopy pro právě lidi, kteří pracují na IT pozicích, to znamená pro konkrétní řešení, nebudu zacházet do detailu, ale pokud pracujete v nějakém dohledu nebo v IT a chcete se lépe vzdělat v nějaké dané technologii, která vám pomůže právě chránit vaše prostředí nebo zlepšit kooperaci, tak ty workshopy aktuálně děláme. To, co chystáme a co je vlastně tím nebo jedním z těch pilířů v tom Cyber Security Centru, které jsme otevřeli, tak je, že chceme vzdělávat v tom směru, testovat tu infrastrukturu v takzvaném digitálním dvojčeti, kde firma si u nás spustí na pískovišti svoji infrastrukturu a na ní zkoušíme vytvořit syntetické útoky. Pokud se nepovedou, tak samozřejmě nic se neděje, lusknutím prostě restartuju a pokračuju znovu.
2: Umíte lidem ukázat, jak takový hackerský útok vypadá, aby se na to uměli připravit a uměli ho i třeba trošku rozeznat?
3: Z pohledu těch firemních zákazníků a těch organizací to umíme ukázat právě v těch nástrojích, těch pokročilých. Co se týče fyzických osob a, jak jsem zmínil, seniorů, dětí, tak tam právě je to jeden z těch největších highlightů, že chceme ukazovat ty příklady těch podvodných SMSek, té kyberšikany, těch různých facebookových, twitterových podvodů, podvodné aplikace. Zrovna teďka přes víkend jsme vyzjistili jednu podvodnou aplikaci, která se tváří velmi, velmi intuitivně, krásně pro uživatele MacBooku. Jim rozšiřuje takový schéma zobrazení a dokonce má reklamu na všech sociálních sítích, ale na pozadí toho celého je nějaký InfoStealer, což je aplikace, která sbírá data z prohlížeče hesla a odesílá je někam na nejmenované asijské servery.
2: Což mi připomíná, že zrovna včera jsem dostal SMSku, že jsem překročil rychlost a měl bych okamžitě zaplatit pokutu, ale odesílatelem byla nějaká africká země nebo nějaké africké číslo. Tak je potřeba si kontrolovat, kdo a nejenom co vám posílají, ale kdo vám to posílá.
1: No, je to tak. Může být Ostrava v tomhle oboru vidět i mimo region, protože to centrum se otevřelo v Ostravě a my jsme rádi, že spovídáme tady, sejdeme se na Freši lidi ne z Prahy přímo z centra, ale i z těch ostatních měst, tak jak si na tom Ostrava vede, nebo jak si Ostrava vede v souvislosti s jinými městy? Jsme na tom dobře?
3: tak ta transformace regionu je zjevná. Samozřejmě pořád je tady určitý mindset, který pořád staví i to myšlení lidí do určité roviny přízemní, nicméně já věřím, že Ostrava i díky tomu vzdělávacímu ekosystému to může posunout někam dál a věda výzkum, ať už v našem případě v souvislosti se cybersecurity, AI, či jinými technologiemi tohoto typu, tak určitě může být kompetitivní. Samozřejmě záleží na tom, jak moc se bude tady politicky či apoliticky dařit, ale Ostrava je, nebo Ostraváci obecně jsou velmi pracovití lidi.
2: Za chvíli se podíváme dopředu. Co nás čeká? Budou útoky chytřejší? Pomůže nám umělá inteligence? Nebo ji budou zneužívat i útočníci? A co by měl dnes mladý člověk udělat, když ho tenhle svět láká?
1: Adam Koudela z Xevosu na Freshi zůstává, zůstaňte s námi taky.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Adam Koudela stále s námi ve studiu. Adame, když se podíváte na 5 let dopředu, čeho se v kyberbezpečnosti obáváte nejvíce?
2: Autonomie. To je dnes téma AI, to je buzzword, který všichni dneska slyší, vnímají. A autonomie v tom smyslu, že umělá inteligence je nejlepší útočník, je dnes prostě realitou a události posledních dní typu omezení využití AI mimo území Spojených států, těch nejlepších modelů a ty další tendence vypínačového typu jsou prostě na snadě a myslím, že následující týdny budou velmi zajímavé v tomhle ohledu.
3: Takže asi potvrzujete, že útoky budou více automatizované, chytřejší, možná i mnohem jako rychlejší a pozná vůbec běžný člověk, že komunikuje s podvodníkem?
2: Je to čím dál tím složitější a zároveň pro útočníka levnější. Dneska si za pár dolarů koupím úplně obvyklý kybernetický útok, který vás odstaví na pár minut či hodin. Neříkám, že něco ukradne, ale takový ten třeba DOS útok je relativně levný. Potom pokud chci něco krást a užít jakoby do toho, do té průmyslové špionáže nebo útoku nějakého jiného typu, tak už jsou to třeba stovky dolarů až tisíce dolarů. Ale pořád si je koupím a pořád vím, že mě někdo zrealizuje na druhé straně. Většinou teda v těch zemích, které nám nejsou úplně jako blízké. Ale zároveň platí, že i tam už ve velkém využívají umělou inteligenci a většina těch útoků, které jdou dneska kobercovým způsobem, tak samozřejmě nejsou řízeny lidmi v té operativě. Jsou maximálně naplánovány lidmi, je tam ten scénář určený, ale nemějte pocit, že naproti vám sedí nějaký člověk v té kapuci. Je to automat, který pustil a šel spát.
1: Já jenom doplním kontext. My tady ten rozhovor natáčíme 22. června 2026, protože on bude viset na podcastových aplikacích, na Spotify, na YouTube, tak třeba se za 5 let k tomu vrátíme a řekneme si, Adam Koudela to tehdy předpokládal. Všechno to, o čem tady mluvíme. No, nechci strašit, nebo nechceme strašit, ale umělá inteligence pomáhá více obráncům nebo útočníkům?
2: Ti útočníci jsou vždycky jako dál z toho, co víme. To znamená, my to dělíme na tu proaktivní a reaktivní ochranu či obranu a být připraven určitě co největším možným způsobem je fajn, ale pokud někdo jde vyloženě sofistikovaným způsobem, tak častokrát právě i pomocí těch AI nástrojů, a proto je údajně omezili, ale já tomu i do určité míry věřím, že jsou zde modely umělé inteligence, které dokážou autonomně hledat zranitelnosti, našli jich spousty, proto nebyly vypuštěny do světa, a to v těch největších platformách, takže určitě ten útočník bude dál a bude tam dřív.
3: Mimochodem, dá se mluvit o tom, že například vaši klienti ještě nebyli napadeni, anebo byli napadeni a takových útoků je denně třeba stovky nebo tisíce, ale vy to úspěšně odrážíte. Aby jsme řekli nějaký konkrétní číslo.
2: No, já vždycky říkám, že to není o tom, jako jestli, ale kdy. To znamená, nedovedu si představit, že by 20 let existující firma neměla bezpečnostní incident. Buď je malý, nebo je bohužel jako velký. Těch odražených útoků je samozřejmě jako drtivá většina. To se 99,9% je prostě odráženo. Ale hlavně my odrážíme to, co víme. To znamená, může se stát a s určitou pravděpodobností se to stane, že pokud jste ve středu zájmu, tak jednoho krásného dne se u vás někdo pokusí o to reálně a sofistikovaně se k vám dostat. Pokud na to připraveni nebudete, nebo i budete, ale najde skulinu, tak se to může stát a můžete být sebelepší nástroj. A to stačí třeba i právě ta uživatelská chyba proklik v e-mailu.
3: Vy jste zmínil DDoS útoky, což jsou zjednodušeně řečeno jako hromadné dotazy, které zahltí server. Kolik takových které DDoS útoků je realizováno třeba za týden na vaše servery, které máte vysloveně jako ve zprávě a v reportingu?
2: Tady o našich serverech nebudu moc mluvit. Na naše servery si troufám říct, že se útočí jakoby minimálně. To je spíš o ty data klientů. My moc infrastruktury nemáme a nechceme. To znamená, bavíme se o těch zákaznických záležitostech a tam jsou každou sekundu probíhá nějaký pokus, ať už automatizovaný nebo skenování sítě. To nelze úplně jako jednoznačně říct, co je až tak jako útok, který by byl nějak zásadní. Jo? Takové okopávání úplně nebereme, že je relevantní. Ty automaty právě se snaží každou vteřinu i současně hledat nějaké zranitelnosti. Skenování sítě probíhá pořád. Jo? Ty boti stačí se nainstalovat například dneska zastaralý Windows XP systém, připojit si ho na internet s veřejnou adresou dostupnou. A já si myslím, že do jednoho dne ho máte hacknutý, protože ten základ, který tam je, tak si ten vzdálený přístup nastaví sám.
1: No, nevím, jestli se mám bát teď, když si doma pustím počítač, nebo se mám uklidnit, že tady máme společnost Xevos a Adama Koudelu, kteří nás můžou chránit a můžou nám pomoci. My moc děkujeme za rozhovor, že jsme se dostali do tajů kyberbezpečnosti a říkáme si, abychom to za těch 5 let přežili. Přežijeme, Adame?
2: Já věřím, že ano, a já vám děkuji za pozvání. Věřím v osvětu a v to, že pokud to někoho zajímá, tak je u nás vítán na kafe či přednášku.
3: No já doufám, že se tady sejdeme i příště, kde jinde, než na Freši.
1: Díky za rozhovor.
2: Naschle.
0: Sejdeme se na Freši. Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
11: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Stegosaura.
13: Vteřinku, jenom něco pošlu.
12: On chodí. Jde k nám.
13: Jo, už to skoro mám.
12: Je, ty seš ale roztomilej.
13: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
14: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: Posloucháš Fresh Rádio.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Je to tady.
1: Je to tady, já přeju krásné slunečné odpoledne, 17 hodin 08 pro ty, kteří nemají seřízené autorádio třeba, nebo počítač na svým palubním, teď jsem to blbě řekl.
0: Počítači, no,
1: na svým palubním počítači.
0: A nebo kukačky, že, co nemají.
1: A nebo doma, pokud kukačka před 8 minutami nevyběhla, tak je něco špatně.
0: Už 9. Je to tak, jako vždy v pondělí po 17. hodince na Fresh Radio odstartovala premiéra hitparády Extase Music Chart. Neptejte se nás, kolikátá v letošním roce, protože bychom se stejně dívali do kalendáře, ale už to bude jako nějaké dvojciferné číslo.
1: Určitě.
0: A bude to větší polovina. Jako.
1: Teď jsi mě dostal, že já jsem vždycky měl přehled, kolikátý je týden u dodavatelů.
0: No.
1: A já nevím tento týden.
0: Tak počkej,
1: který
0: no,
1: je
0: tak,
1: týden.
0: Tak to zjistím, no, tak prostě takový nějaký.
1: Jsme někde za půlkou, takže bude 20, 27 třeba.
0: A víc.
1: A víc.
0: Je to nádherné číslo. My jsme jako naprosto přesní. I informace k hudbě vám dáváme relevantní, od toho jsme tady. Neberte nás moc vážně. Vlastně.
1: Přesně tak, důležité je, aby jsme řekli, že začala Extase Music Chart a ta reflektuje těch 20 nejrotovanějších, nejhranějších songů za minulý týden.
0: No a některé jsou úplně stupidní, jako ty songy.
1: No. A taky jsou tam 3 novinky, obvykle.
0: No počkej, ale stupidní proto, protože na 20 je Olivia Rodrigo a track, který se jmenuje Stupid Song.
2: Místo 20.
1: To není o mně, ale.
0: No je to ten song jako stupidní, no.

0: Ondro, Olivia mě příjemně překvapila, ono to bylo celkem šlapavý.
1: Na to, že to je jako tak stupid song, tak tahle ta verze, kterou my hrajeme, je teda hodně velká šlapavka. A vůbec, jako my tady velmi často probíráme to, jestli remix ano, remix ne, úprava ano, úprava ne. A teď bych měl takové jako krásné rozuzlení. Jo. Já osobně to říkám alibisticky, jo. Nebudu říkat ani, já to říkám nemé alibisticky. Když je ten remix dobrý, tak proč ne? A teď se musí učit, jestli je dobrý nebo ne. Ale, no. Jako, vždycky se to tam tady tak jako pěkně hádá v tom, ne, musíme to hrát v originál, ne, v remixu, je to lepší, ne, v originál, ne, v remixu. A je tady teze, že prostě, když by to ten interpret chtěl jako hrát v remixu, tak to udělá v tom remixu jako v té verzi. Ale pozor, nevím, jestli ty jsi byl na Colors, nebudu machrovat, já jsem byl.
0: Nebyl.
1: A v pátek se snesl Popovi elektronický bůh toho Ostravy. To prostě jako...
0: Víme, no.
1: Za mě 10 z 10, nebudu vůbec komentovat to, že někteří diváci řekli, ale on málo zpíval. Jako, jenom pozor, Moby není zpěvák.
0: Tak, teď jsi to řekl, já jsem chtěl pro posluchače říct, že se jedná o Mobyho, protože ty o něm tady piješ a ještě jsme nevěděli, kdo to byl. A no. Tak už víme, Moby, ano.
1: Tak Moby není prvoplánový zpěvák, je to prostě entertainer, bavič, ano. Skladatel elektronické hudby, popové.
0: Umělec, podle mě. Jako.
1: Umělec, ano. No, entertainer, umělec, tak by se dalo přeložit. Takže měl s sebou naprosto neskutečnou kapelu, která měla si od prvního beatu, od prvního úderu to mělo koule. A jako mě úplně jako, jak bych to řekl, jako vystřelil na Mars, protože ano. On hrál ty věci, které před, já nevím, 15 lety jsme hrávali v remixech, prostě říkali jsme si, jo, tohle je pecka. On to normálně takhle vyhrál s tou kapelou v některých těch remixech. Vyzulo mě to z bod, bylo to taneční, bylo to super, občas hodil nějaký ten ploužák. Samozřejmě soundtrack z 60 sekund nemohl chybět. Za mě se vším všude úplně super a říkal jsem si, no tak on možná někdy i ten interpret uzná, že ten remix má koule, je to fajn. Tak moje odpověď na téma remixy ano či ne. A klidně vy se vyjádřete 7733 7136 nebo naše apka. Rádi si počteme, protože stupid song nemusí být tak stupid, když je to tak jako v tanečním podmásku Olivia Rodrigo, tolik v 20 a skočíme na tu 19 na další ženskou.
0: Alexandra Sten a
1: Orbi!
0: Co se stalo? Protože Fire, samozřejmě song Fire.
2: Místo 19.

0: Tak 20 a 19 nám tady okupovaly nádherné ženy. Stupid Song, Olivia Rodrigo, 20, Fire, Alexandra Sten. Teď... taky starší track už, co se týká data vydání v naší hitparádě.
1: No a jak jsi to uvedl, jakože krásné ženy, tak teď od tebe čekám, že bude asi krásný muž, ale já to neumím posoudit.
0: Já bych řekl charismatický.
1: Jo, dobře.
2: Místo 18.
0: A je to rybář.

0: Milý Dale, dal bys mi jednu laskavost?
1: No, tak zkusím, já to zkusím.
0: Dobře, tak laskavost je ta, že mi dovolí říct, že laskavost byla název, nebo byl název tracku, který zahrál právě Fisher společně Stones and I. A byl je jako 18. nejhranější v minulém týdnu. To je navázání na to, na toho charismatického muže, jak jsme říkali.
1: Přesně tak, no. Takže má charisma a ještě byl laskavý.
0: Je to tak. A společně s ním Tones and I. To bylo to, že jo, to Monkey, že jo, předtím nebo
1: jo, jo, to o těch, jak to bylo, no, ten název toho.
0: Já už nevím, ale bylo to, ale bylo víme všichni.
1: Ty opičky, no, opičky, jako no. Velmi populární song, takový, kterým ona vystřelila, no.
0: Ono, když jsme teď v tom festivalovém období, tak ty opičky mývají někteří často, protože, nebudem si nalhávat, máme takový obrovský trojboj, protože skončili Beatsy, skončili Colorsy, no a ve čtvrtek začíná Štěrkovna.
1: Ježiš, to už se nedá jako zvládnout jako fyzicky, ne, ani jako by člověk.
0: Ale zatím jako, já mám výhodu, že ty opičky mě nepotkávají, ale ostatní, nevím, no, nezávidím.
1: Jinak zpěvačka Tones and I je z Austrálie a Dance Monkey se jmenovala.
0: Dance Monkey, jo, jo. No. A byla v Austrálii, zrovna na Colorsech si myslím, že jo.
1: Mm-hmm, jo. Přesně tak.
0: Tak, 17. před námi, hej synku. To není, no, to si ten, že jo, tatíček Masaryk. A synku, synku, domalý si. A něco podobného má na svědomí taky Sam Feld, Wise, Aloe Black a MC4D.
1: Hey son.
0: Hey son. Místo 7.

0: 17 za námi, před námi je 16, nemyslím tím jakoby věkově žádné dámy nebo něco takového.
1: Jako. Odra, tím musím dneska jako pochválit, tobě to dneska počítá.
0: Počítá, jo, odpočet mi ne, člověče. Jestli to dotáhnu k té jedničce, tak si potom plácnem, jo.
1: Nebo třeba tvoje oblíbené číslo podle mě teď za posledních 5 minut je 115.
0: Proč? Tak. Jo, tak já po tobě něco hodím. David totiž naráží na to, že tady já se příští týden jako odmlčím, ale napůl. Slibuju, že uděláme živý vstup.
1: Dobře. Jo. Počkej, není tam nějaký časový posun,
0: abych, ne, není.
1: Abych tě jako trefil, víš, jak budeš odpočívat.
0: Mě trefíš vždycky. Tak my se chystáme ve velké rádiové sestavě na pracovní dovolenou,
1: ano.
0: Abych to úplně upřesnil.
1: Jako trošku omrknout situaci, řekl bych.
0: No jasně, hudební, jako každý rok Ibiza prostě zkouknou hudební trendy. Marek Urmanec, moje maličkost, Aleš Bruna jako hudební ředitel. A budeme si zapisovat pěkně z těch koncertů, a ještě jeden náš kolega. A tak jako klikám, že jo, zahajuju to odbavení, protože příští v neděli letíme, jo, skončí Štěrkovna, my se vyspíme a letíme jako zase dál,
1: ano.
0: Nezavíte. A tak jako jsem potřeboval změnit v té letence jedno jméno.
1: Ano.
0: Co na nás nevyskočí? Lehký poplatek za změnu jména 115 €, no, tak ano. Děkujeme.
1: Za kliknutí do jednoho řádku.
0: Ano,
1: že?
0: Děkujeme no, do Dublinu. Fuj, Tybel. No, nevadí. Co ty, já dovolená? Už jsi něco naplánoval ne, většího, nebo ještě ne, jako...
1: Chystám se samozřejmě s rodinkou do té destinace, která je tak...
0: Hrvatska?
1: Je tak drahá, není vlastně pěkná, prakticky tam nikdo nechce jet, ale jsou tam furt fronty, tak já tomu
0: nevěřím. Takže nevěřím. Olešná?
1: Ano, taková Olešná, která je trošku jižnějc, ale ano, ještě tak zhruba 3 týdny musím vydržet.
0: Ale prý o tom víš úplně všechno.
1: Jo, cestě už jo.
0: Stejně jako Terry Swims, který byl o víkendu v Ostravě poprvé v Česku, Mr. Know It All!
2: Místo 16.

0: 16. odplula, tedy svým, tak Ondro, jaký byl?
1: Tedy svým byl vynikající. Jak to zhodnotila moje maminka, která se šla na závěrečný den podívat, řekla, vypadá hrozně, ale hlas má jako bůh.
0: Ano, to bych taky se tomu trošku připojil, protože viděl jsem už nějaká videa, samozřejmě prakticky online a říkal jsem si, sakra, co jsi si to vzal za šustku, tam byla taková zima, no, někdo mu půjčil tam jako... někde, jak jel kolem, kolem areálu.
1: No, jako kdybys byl u hlavního nádraží ve čtvrtek v jednu ráno a byl tam frajer s čučem, tak mohl jako na dálku připomínat tedy ho svým se, no, ale prosím vás, berte to s nadsázkou, jo, jako dělám si srandu samozřejmě. Je to asi výraz nějakého image. Tetování on měl snad úplně jako... Znáš ten Ford, ne? Welcome to Jamaica and happy nice holiday.
0: No...
1: Není úplně prezentovatelný, ti, co si ho jako, jako vzpomenou, jak je to tetování na tom intimní části těla. Jakoby, počkej, já to zkusím říct, jo?
0: Máš tam, počkej.
1: No počkej, já se musím vzpomenout. Ne, to není zprosté, ne? Ale já se musím jako vymyslet, jako řeknu, řeknu potom. Jako.
0: Z toho, co jsem viděl, teda, tak jak byl oblečen, tak si říkám, že ta moda je prakticky dneska už jako tak benevolentní, že si můžeš říct...
1: Ne, on to měl jako 90. hadra. Jo. Ještě mu ledvinka chyběla.
0: Ale ledvinka tam možná, to by to jako ještě jako vyšpičkovalo.
1: Jo, přesně, to by byla ta třešinka.
0: Ale ne, ta ledvinka takhle, jak se nosí teď zase, jo?
1: Ne,
0: ale
1: přímo přes pupek, předu, jako normálně na tvrdo, jasně. Jo. Úplně na ferovku to tam hodí akorát.
0: Já už jsem nosil vzadu teda ledvinku.
1: Ale víš, jaký je rozdíl mezi těma devadesátkama a teď? Protože tehda v těch devadesátkách, kdyby přišel takhle stetovaný a ještě s tou šustkou a tou ledvinkou, tak by si každý řekl, že to je nějaký zločinec, který byl propuštěný z lágru zrovna.
0: Rovnou by ho.
1: A dneska prostě ty kerky, to je móda, to je beat in, teda jako jak u koho a nikomu to vlastně jako zvláštně nepřijde. To je ten rozdíl mezi 90 máš teď. A ještě jako, a to už by byla hodně perverzní představa vidět ho na těch dvouřadých kolečkových bruslích a s tím Walkmanem, takové ty sluchátka, vy s těma molitanovýma.
0: Ty molitanky takové, jenom ty drobné, no. Jo,
1: to by bylo něco, ale vlastně. Ne, opravdu za mě... Kapela vynikající, kterou měl naprosto geniální aranže, super zvuk, nejenom tedy jako prostřednictvím toho, kdo to jakoby dodával tu techniku, zdravíme kluky do Poruby, protože to málo kdo ví, že to dělají Ostraváci, jo? A taky i ten jejich zvukař, který vlastně doveze ty jejich mixážní pulty a serepetičky, tak i ten to zvládl jako super. Atmošku to mělo, splnilo to za mě všecko, co mělo, takže jako... Dávám jako taky 10 z 10 a to se nestává úplně u mě často. Já jsem takový ten jako kritik, ne hejter, jako jo, to mi každý jako brblát.
0: Já si myslím, že vždycky je těžší najít třeba to pozitivní, než to negativní, že jo?
1: No tak...
0: To jako i v té recenzi samozřejmě. No.
1: Musíš vědět, jako v jakém smyslu chceš být pozitivní třeba.
0: Přesně tak. Tak pojďme na 15. místo, které nás čeká.
1: Které mluví o tom, že žádné místo není jako doma, alias všude dobře, doma nejví. Major Lazer, Nelly Furtado a Davido.
0: No, to je náhodička.
1: To je o tobě, nebo co, Davido?
0: Už tě uvidíš.
1: No, tak jo, Davido.
2: Místo 15.
1: Ještě tam měl být Dejlo.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Být či nebýt, toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Místo 14.

0: Jupi! Vrátili jsme se zpátky do hitparády. Tohle byla, že jo, ta 14.
1: Čtrnáctka.
0: Tom odčítání.
1: Ano, a s krásný hlas švédské Zara Larsson.
0: Společně s projektem Pink Panthers, takže samý panteři tam byli. A Stateside, tak se jmenoval track, který jste právě slyšeli. A my můžeme přeskočit na smolně nesmolnou, šťastně nešťastnou, oblíbeně neoblíbenou třináctku.
1: Podívej se, za mě třeba na třináctce skvělý interpret Sonny Fordera.
0: Hauzíček jako blázen.
1: A jestli to dobře čtu, tak Libyanka.
0: Libyanka, ano. Já si vždycky, když vidím Libyanku, tak si vzpomenu na tu rostlinku, která se dává, jakoby máš, jo, šnitlík, libíček a podobné.
1: Ok, ty, no. Jenom bych byl opatrný, nezapomeň, jak to dopadlo tehdy s tím koní páskem.
0: Jo, s koní páskem.
1: Aby jsme se jako nedostali do nějakých úzkých i tady.
0: Víme, že to je pták. Jo, vzpomněli jsme si, že
1: takže
0: to je pták.
1: Takže Libyanka, jestli nemyslíš líbeček, jakoby.
0: Líbeček, no však ano, já si líbeček, že jo. No.
1: Okay.
0: Žádný blbeček, líbeček. let me be in your arms, jakoby nech mě být ve tvých ramenu, jakoby v náručí bych to asi.
1: Jinak Sonny Fordera, skvělé album, které vyšlo někdy před 2 měsíci, jenom doporučuju.

Jak jsem říkal, pohodička, no. A to album je v celé takovém, po každé prakticky jiná zpěvačka, jiný host. Jo, pohodička. Nevím, jestli si s tou pokecám teď, jakoby. Dobře, tak jdeme na další místo. Pokud jsme měli 13, musí být na řadě 12. Tam vidím Potential. To je název songu. No a má ho na svědomí interpret jménem Somber.

0: Somber Potential, 12. nejhranější track, i já jsem se zpět rozmluvil. Blížíme se k 11. a k přelomu první a druhé hodiny hitparády Extáze Music Chart a zažijeme zase něco, co se dá přepsat zpátky k minulému týdnu, k festivalu Colors, protože
1: jo.
0: Každý návštěvník to tam, nebo téměř každý to tam zažil.
1: Ano, jak jsem samozřejmě nebyl, ale viděl jsem, že počasí letos bylo takové aprilovější.
0: No, jako řekl bych, to je z jednoho filmu známého Na samotě u lesa, kdy pan Sommer...
1: A prší.
0: No, tak.
1: Ale tak ale nebylo to zase úplně jako mi naštěstí jako půl, jako tam.
0: No, pořádné, ale když už to teda přišlo, tak to byly opravdu takové trošku berátky. Buďme rádi za to, že ten areál prozíravě pan Světlík nechal udělat ve Strusce tu Ačkovou scénu. Dokážeš si představit, já si pamatuju, když to otevřela všichni, to je Struska, tam se práší, ta hra, a teď všichni jako si říkali, no to je super, protože kdyby to byla tráva, bahno, tak už tady nešlápne, jo, tak jasně. Jo.
1: Já jsem se teď trošku lekl, že okoušeš ten mikrofon, ale vyšlo to. Tak asi to tu vodu trošku jakoby nasálo. No tak pojďme, je tam Rain Dance, proto si
0: přesně,
1: o tom mluvil.
0: Přesně, to je ten náš oslý můstek a na svědomí ho mají Dave a taky Thames. Jsou jako 11. nejhranější, začíná to tak, jak bych to řekl, romanticky, pijánko, pohodička, klídeček. No tak se uklidněte.
1: Za chvilku musí začít pršet.
0: Ne.
2: Miss

0: Šimi, Šimi, ti povykládám, člověče, mít tuhle tu rychlost mezi kapkami deště, tak opravdu zmokneš hodně. Rain
1: podle,
0: dance.
1: Podle mě jsou jako úplně jako durch. Nicméně, to Šimi, Šimi je, to jsem ale přece už jak to šimrání jsem někde slyšel.
0: No, už je asi stará šimrala večer někde.
1: To je, ne, já myslím jako jasně, v hudební produkci.
0: Jo, ale tyjo, to zase na nás vybavne Aleš Bruna nebo Jirka Javorský, kteří si spomnou, to je přece tohleto, tamhleto, z té doby onohle. Nebo možná taky někdo z posluchačů. Je to známý to motiv, ale my jdeme na známého interpreta, který nás před takovými 15-20 lety možná strašlivě štvar.
1: Jo, štvalo? Jo.
0: Morandy, ne?
1: No jo, teď jsem chtěl říct, že...
2: Extáze Music Chart, novinky!
1: Podle mě jich bylo víc a byli Rumuni, jestli si nepamatuju.
0: No jasně, tak to budou asi pořádaním tady...
1: Jo, cvaj, dva kousky.
0: No, jaký rok to byl Morandy?
1: Angel? No. Jo, zkusím zjistit.
0: A zase tam mají Angel. Meskali, haleluja, to je jejich novinka a novinka číslo jedna pro tento týden.
1: 2007.
0: No tak 19.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: odborníků s 30letou zkušeností. Nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Extáze Music Chart. Novinky.

0: Tak to byla novinka číslo 2. My už jsme se přehoupli dávno po do druhé hodinky, je po 18. Rehab Orem Olajem. Tak se jmenuje ta druhá novinka, kterou jsme si pustili. Na Rehaba celkem pohodové, ale přitom tanečním. Já jsem se zaposlouchal, já nevím jak ty.
1: Jo, tak bylo to, jak se tomu říká, bylo to takové...
0: To vypadá, že jak slunce v duši teď.
1: No, no.
0: Relax.
1: On Rehab je někde z Maroka původem.
0: Jo.
1: No, nebo má jakoby rodiče, jakoby napůl je Holandsko Maroku, myslím.
0: Co nám to míchá pěkně.
1: A orientální, teď jsem si spolujem.
0: Orientální.
1: To jsem chtěl říct, že to bylo takové orientální.
0: Tyhle vidle. Tak možná orientální, no, od Gorgon City a track Oracle společně produkovaný s Jim Cookem. To asi nebude, ale bude to spíše takové hauzíkové jako třetí novinka. Za mě našlapávačka, probouzečka a my rozhodně nebudeme spát, protože i 10. pozice bude hodně taneční. Buďte fresh.

0: Miracle, Gorgon City, Jem Cook a track, který byl třetí novinkou pro tento týden. Za mě super našlapávačka a víš co, jako nebudem to zdržovat, souhlasíš?
1: Ne, protože čekáme...
2: Místo desáté!
1: Velmi oblíbeného francouzského DJ, který aktuálně razí ten Afro House trend.
0: Se vším všudy. Imel Angel, Ultranaté a samozřejmě Hugel. Moving to the Sun, největší pecka roku 2026. A trefili jsme se, když jsme to tak před dvěma měsíci říkali, že jo?
1: Já to potrhu, no jenom jako.
0: A my na něho půjdeme, na něj by zahečujeme.

0: Na podruhé, člověče, na podruhé jsem si tak jako klikl na ten monitor, nějak mi ten prstík dneska jako...
1: A to dneska ovládáš jenom 3-4 šavle, ale co já jsem tady měl minulý týden s Lumírem, který některé songy si řekl, že budeme tak jakoby živě tady pouštět z malé konzole.
0: Ano.
1: No, takže jsem ještě jakoby musel obsluhovat počítač, jeho konzoly, najíždět ty vstupy, najíždět ty výstupy, ale nakonec si myslím, že se to jakoby povedlo, no. No
0: super, jste šikovní kluci. Hele, jako víš co, ovládat šavle je pořád lepší, než je házet.
1: To jsou lásky.
0: Protože jednoho dne, one day, jak zpívá BB Rex, se to může stát každému. 9.

0: One Day a Bibi Rexa. A to byla dnešní kolik? Osm? Ne, devět.
1: Devítka, osmičku vidím teď. Další zpěvačka, krásná zpěvačka.
0: Posunul, ne? Jo.
1: A říká si, co já budu dělat? Co já, Hergot, budu dělat? What do I have to do? Becky Hill, její nejnovější track, který zase je taneční, zase je s podmaněným hlasem a za mě je to prostě královna elektronického popu. I když jsme u královen...
0: Ta se ještě chystá, pozor.
1: Tak se ještě najednou chystáme. Velmi brzy.
2: Místo

0: What do I have to do, co já budu nešťastná dělat, tak něco takového si zpívala Becky Hill, možná, že třeba i šťastná.
1: No teď jsem chtěl říct, jak víš, že je nešťastná.
0: Jako. A nevím, no tak jsem to tam tak prostě plásnul.
1: Slyšel jsi to,
0: no.
1: Jako byl tam v tom textu, já jsem to takový úplně to.
0: Ne, já jsem si jenom tak, ale moc jsem ty slova neposlouchal.
1: Já jsem totiž teď někdy minulý týden postřehl asi nějaký nový videoklip Becky Hill, já se přiznám, že v těch videoklipech jsem pozadu, jo. Mm-hmm. Nemám čas na to koukat. Nicméně vypadá to, že ona tam jako strávila hodiny a hodiny v maskerně. A oni ji tak jakoby jednou tolik naložili, to znamená...
0: Na váhově?
1: No, ona má obrovské prsa tam udělána.
0: Tak tam by jako, mi to nevadilo, dobře?
1: Ale obrovské, ale no, to je jako dobře, ne? Vypadá... Asi půjde o nějaký, já ještě to zkusím zjistit, něco jakoby o nějaký klip, kde je celá jako ze silikonu, jakoby, jo.
0: Aha, tak
1: to jako celá, přidělána, ale všude, víš, jako,
0: no, to
1: úplně všude.
0: Takže kačer Donald taky...
1: No, já to potom až pustíš, já to najdu, o co šlo, jestli no. To je k téhle skladbě, anebo nějaké nadcházející, ale nějaký videoklip.
0: No, když u toho silikonu, možná i nějakého toho botoxu, tak následující, teď taky už nějaký, jako oficiální královna...
1: Taky nějaký nakoupila už.
0: Ať mi nevykládá, že žádný nemá. Takhle si včera večer jezdila, alespoň středoevropského času, na golfovém vozíku, nebo co to bylo, útrobami New Jersey stadionu s tím s Ronaldem a Ronaldíněm.
1: Jo.
0: Jestli pak jako ti, co nejsou políbeni, tak včera bylo mistrovství světa ve fotbalu
1: finále.
0: Ukončeno, bylo finále.
1: A poprvé v historii vím, že tam byla teda ta půl...
0: Halftime show.
1: Halftime show, no.
0: Ano, k tomu jsem se chtěl dostat, jenom jako původně, pokud to nevíte, tak vyhráli Španělové. Já jsem jako to mistrovství, přiznám se, nesledoval, viděl jsem jenom, že Angláni byli třetí a tak jsem si řekl, hele, nebuď úplný jako... ne, neznavu, ale prostě totální jako deviant v tom, že se na to ani nepodíváš, jak to ti amíci s Mexičánama a s Kanaďanama organizovali, tak jsem si to finále pustil. No jako připadal jsem si tak trošku, jak kdyby okresní přebor nastoupil proti Reálu, kdybych to jako tak přirovnal, protože Argentina teda hodně ztrácela ve všech těch. Jako já nevím proč, já jsem jim tak trochu fandil, ale pak jako v polovině už jsem řekl, hejší, mám jako fandit jako prostě ne, jo, protože...
1: Ale jako, já jsem...
0: jako hráli špatně, no.
1: Já jako normálně jakoby na sport nesázím, ale jelikož můj syn na začátku mistrovství říkal, nějak se k tomu dostal, že by jsme mohli sadit na vítěze, nevím, jestli přítelkyně nebo jiný.
0: No a na koho jsi sadil?
1: No tak na Španělsko.
0: Jenomže teď
1: lituju, že jsem si sadil jenom stoječku.
0: No tak a kolik tam byl kurz?
1: 5,9.
0: Takže máš 590?
1: 590, ale má to syn, tomu jsem mu slíbil, protože on to je samozřejmě typoval, já říkám, hele, přidávám se, taky bych rád Španělsko. Přítelkyně dala Francii, ta už to prohrála teda ve čtvrtfinále, nebo kdy to bylo, ale tak jako 5 kilo, no. Když to odečtu, ty náklady, že jo?
0: Poráda, tak to já gratuluju. Doufám, že...
1: On teď jako si říkáš, že jsem nedal 10 tisíc, jako.
0: No a taky bys mohl pěkně litovat. Hlavně mladého neveď ke gamblingu, ale
1: ne.
0: Vraťme se zpátky tedy k té halftime show.
1: Já mu samozřejmě řeknu, že vyhrál jenom 50 korun.
0: Ty jsi ale strašný fotr.
1: Tak náklady, jako musel jsem tam jako investovat do toho. Jo,
0: dobře, víš co, halftime show probereme až po tracku Dance Area od Madony. Ta je v obrovském švingu teďkom, udělala nové album, je tam ve featuringu snad, já nevím, s Martinem Garrixem, se všema známým, no prostě někdo jí poradil, jak má holka jít na to. Holka, dáma, no babizna prostě.
1: Babička už, no.
0: Babička Madona. Ale jako je jedno...

0: stejný to, holce, ale ten hlas, nevím, jak to dělá, jestli to bylo strašně moc použitých, já nevím, všech vyhlazovačů hlasu, ale pořád je to ta známá Madonna a zatím ta Dance Theria je z mého pohledu nejlepší, co jsme nasadili z toho nového alba. Smekám, v jejím věku je holčina rozhodně in a zpátky k té halftime show, jo?
1: No.
0: Sledoval jsem program nebo vysílání na veřejnoprávní televizi, nedíval jsem se na tu komerční. A
1: byl tam rozdíl nebo co?
0: Tak určitě. Určitě. Jak by řekli všichni sportovci. Ale byl tam zásadní rozdíl v komentátorech, hostech a tak dále. A chtěl bych jenom říct, že se tam pozastavili potom před vyhlášením tedy vítězů samotných nad tím halftime show programem, ale za mě jako ten pohled toho samotného sportovce přeci, oni tam rozebírali, jestli to je vhodné, jestli ty hráči, že tam 10 minut díl byli v kabině a tak dále. Na druhou stranu, jestli chce někdo pro Američany poměrně ne až tak populární sport více spopularizovat, tak prostě Amerika je zvyklá na show. A ono je celkově všude na světě. Když chceš někam jít, tak chceš něco zažít, jo.
1: Ano, to oni komentovali, že vlastně jde o Ameriku, kde oni jsou vlastně zvyklí v tom americkém fotbalu vždycky.
0: Kdyby ale v americkém fotbalu, že a basketu, NBA, NBA, jak říkáš tedy, v americkém fotbalu, v baseballu, taky na NHL, v hokej, prostě tam je to trošku na jiném levelu. Tam se jde na zábavní událost, jo, na večer, kde máš skvělé jídlo, nějakou tu show, nějaké to vystoupení a k tomu se hraje i nějaký fajn sport a fandíš tam. U nás to je jakoby více vyhrocené, jsou tam ti skalní davy příznivců, rowdies a tak dále.
1: Ano,
0: a v tom je ten rozdíl.
1: Právě vůbec nebylo třeba v poločase žádná dýmovnice. Jako efektově podle mě slabší.
0: No já jsem jako za mě právě spokojen, protože třeba i viděl, co se hraje na tom hřišti, co se tam děje. A jako přeci...
1: Ale trávu měli stejnou v Americe, zelenou.
0: Pozor, ale byly veškeré diskuze, které se tam k tomu vedly, že ta tráva je tak kvalitní, že tak nízoučka, že ten odskok míče je jako trošku jiný než u nás, že jako z toho byli někteří překvapeni, jo, že tam mají tak dobrou... Jak by řekli, mají tam výbornou trávu, brácho.
1: Ano, že to vlastně tak bylo sesečeno tak nízko, že jak ty odskoky golf byly menší.
0: Ne? Jako na golf. No vůbec, jako zatím se k tomu neslesla vůbec žádná kritika. Naopak možná ta diskuze k té halftime show, ale za mě, hele, proč ne? Když je to mistrovství světa, vidí to celý svět, no tak tam dejme ty nejlepší umělce ze světa. Samozřejmě, včetně třeba Shakiry, která...
1: Tak ta hlavně naspívala tu největší úvodní skladbu, která teď jakoby frčí.
0: Jo. No a jako za mě, já rozhodně nejsem proti, prostě když děláme show, tak nejenom sportovní, udějte to multikulty, za mě to mělo koule, vypadalo to zajímavě a víš jak, přece jenom v tom poločase... někteří se jdou, že jo, na záchod občas a tak dále a ten zbytek, jako co tam 15 minut posloucháš, jak se tam rozebírá, kdo komu špatně nahrál a tak dále, a nebo se podíváš na to, jak tam někdo křepčí třeba v krátké sukínce, nebo jak tam jezdí Madonna.
1: No, nebo čekáš jako náhodou době.
0: Prostě, jako za mě fajn.
1: Takže ale... prodloužení je super, že si konečně stihl objednat a možná dojdeš i zpátky.
0: Jo. Mělo to takovou prostě full option, mělo to takhle ze vším všudy, stejně jako šestka.
1: Ano.
0: Musíme popohnat trošku, už nám ujíždí vlak. Minely, šesté místo, full option.
2: Místo

0: Ondro, ale povím ti, že rumunská Minelli to měla jak z počítačové hry?
1: Měl to jako z počítačové hry, já když vždycky vidím Minelli, tak já si nevím proč.
0: Jako teda, Mini, chceš si zahrát Mini?
1: Ne, vůbec, já si furt jsem si říkal, co mi to Minelli připomíná, pak jsem si vzpomínal Pirelli. Jako.
0: Píp, to pozor, to tam...
1: Ne, jenom říkal, co mi to připomíná, vůbec nikdo nemusí vědět, co to znamená. Ani, jako. Brm, brm, brm. Tak to byla šestka a před námi je páté místo a umělec, který měl tu čest, bych řekl, měl tu obrovskou čest
0: zaskakovat,
1: nebo nahradit.
0: Lehce nahradit, ono se to asi nedá úplně.
1: Modifikovat, zastoupit.
0: Zastoupit možná.
1: Můžeme říct milion synonym, ale měl tu čest být hlavním vokalistou při jednom z turné legendární kapely The Queen. Místo Freddyho, který už tady nějaký ten pátek není. Under the Rhythm, Adam Lambert, to je pátá pozice a já si myslím, že prostě ho můžeme pustit a poslechnout si ten jeho hlásek jako koní pásek, že jo?
0: Šoupni ho tam.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: No, super.
3: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Extáze Music Chart.

0: Take Me Back, akorát neřekli kam.
1: Jo, most popular DJ a umělec z Norska.
0: Kygo.
1: Správně, Ondro.
0: Já se to umím přečíst, jo. Ten další, k tomu říkáme Ždorp, tady u nás v rádiu, společně se Sway Lee, Hell Abady, a mají takové metalové rty, jakože metalické. Jakože,
1: kovové teda.
0: Kovové, no, jako nastříkané s metalizou třeba. Ždorp je samozřejmě Zerb v originále, my jsme ho také nepřejmenovali, protože nám to evokuje.
1: Brazilec, abych to jako zase nespal.
0: Fakt?
1: No, jasně.
0: No, tak taky v tom fotbale úplně nezazářili,
1: no,
0: že?
1: Ale to s tom nepodpořil moc, no.
0: No to asi špatně zahrál. Ale Metallic Lips je track, který má úspěch, už ho nějaký ten týden taky hrajeme. No a tady ho máte, je třetí nejhranější za uplynulý týden.

0: Metallic Lips, třetí nejhranější track uplynulého týdne na Fresh Radio. Extáze Music Chart. Je to tato bejde, ne?
1: Je to na mě, tak, no, jo, tak já to uvedu. Před náma je druhé místo, samozřejmě matematicky znalí lidi už ví, že dvojka je na řadě. No a tam je nikdo jiný než velký holandský DJ Armin van Buuren společně Silver Pandou, takže se stříbrnou pandicí nebo pandou, teď nevím.
0: Máš asi jedno.
1: No. Jo, to je jedno, jako, každopádně
0: není. S pandiátkem možná.
1: Ale mají, udělali song, který samozřejmě už možná 80. leta to byly. Evokovali 80. léta.
0: No, depešáky, že jo?
1: Depešáky, byl to velký hit a jak, měli jsme minulý týden takový jako rozporu, jestli to měli udělat nebo neměli.
0: Měli!
2: Místo druhé!

0: Za chvíli tady bude další hudební pořad na Fresh Radio. Jak on se to bude mluvit, že jo? Budou se hýbat všichni, už tady máme...
1: Já tak rád trsám.
0: No, já i jiné věci. To je úplně jedno, ale my se budeme pomalu...
1: Rýmuje se to asi, že? No dobře.
0: Tak je tam něco ám na konci, no a tak dále. Ale pro nás už ten dvouhodinový čas téměř vypršel. A říkám téměř, protože před námi je místo první.
1: Musím se přiznat, že já už jsem trošku unavený, mě už bolí jako pravý koleno.
0: Z čeho?
1: No tak jsem to tady jako dneska odřel tady na nohou 2 hodinky.
0: Jakože jsi klečel, jo?
1: Neklečel. Stále říkám, já nemám si šoupané, mě bolí to koleno.
0: Jenom aby. Bůh ví, co jsi dělal celý den, ale to nebudeme probírat. Měli bychom vyhlásit, to tady byl nejhranější v uplynulém týdnu. Musím se takhle jako i ve statistice podívat. Počkej, tady
1: to vidím. Koukni statistiku, protože ta...
0: 1, 2, 3, počkej, to je odpadku, počkej, od pondělka minulého týdne. Ježišmarja, to rolej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 22 krát to hrál za týden. To není tak moc. A přesto byl nejvíc.
1: Tak tam ono stačí třeba o jedno hraní a je to pozice, no. Tak
0: je to pozice.
1: Tak je, no.
0: Tak ho představ.
1: Another
0: společně s Emily Warren. Silver Lines a... To je asi pro dnešek všechno.
1: Ano, my se loučíme, za náma teda v pondělí kluci s Muit a v neděli už jako po nás je teď prázdninová taková ta hodinovka.
0: Potopa. Ale zásadní otázka.
1: No.
0: Kým to tu zmastíš příští týden? Hlavku si prosím tě, co děláš příští týden?
1: Co děláš
0: pondělí?
1: Příští týden, protože Ondra zase jede jako na Ibicu.
2: Tak já asi přijdu, musím se jenom podívat, jak dokolika budu v práci, ale stavím se. Klikne,
0: super, děkuji ti, kamaráde, můj nejlepší záskokáře tady.
1: Můžeme si tady třeba Adama, kdybych chtěl.
0: Můžeš si na Adama, no, půjdeme si kohokoliv. Hlavně to nebuď sám, to není nuda.
1: Jako
0: spojíme se, dáme si lajko nějaké.
1: Jako nic za to není, jo? Je to jenom prostě...
0: Pro dobrý pocit, no. Ale 60 minut na hodinu jim slíbím.
1: Ano, to můžeme dát.
0: To můžeme dát, rozloučíme se, 3, 2, 1, ahoj.
1: Čau.

0: Fresh Radio.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Všem výborný dobrý večer, kalendář nám ukazuje, že je dnes sudá neděle, hodiny zase, že je po 19. a vy posloucháte pravidelný pořad Trends Attack. Zdravíme všechny obvyklé posluchače Rádia Fresh, ale zejména fanoušky a srdcaře, vám všechny v tuto chvíli. Máme tady nachystanou dvouhodinovku s Trance Music. A ještě zbývá dodat, že od mikrofonu vám přeje spoustu úžasných pozitivních zážitků váš dnešní průvodce Peter Paul Rota.

Jelikož máme prázdninové období, lehce jsme dnes scénář relace zredukovali. I tak můžeme mrknout, co nás spolu čeká a nemine. V prvním bloku se ohlídneme za nedávno proběhlým festivalem Beats for Love, tedy zejména za DJ ze světa trance music, kteří nám letos v Ostravě zahráli. Dále věřím, že vás určitě zaujme rubrika Kdo vám kde zahraje. No a samozřejmě pro soutěživé jedince je jednoznačně určena soutěžní otázka o cenu. Pochopitelně, že k tomu všemu navíc přidáme spoustu dobré muziky a tím samozřejmě bude scénář dnešní relace zcela vyčerpán. Nicméně jsme teprve na začátku, takže pojďme na to.

Jak jsem tedy avizoval, rubrika Zpětné zrcátko a neb, co jsme spolu prožili, nebo co nám taky uniklo. Můžete se mnou, milí posluchači, souhlasit nebo nemusíte, ale ostravský festival Beats for Love patří rok co rok pro mnohé DJ i návštěvníky k vrcholům. Letní,

české festivalové sezóny, co se elektronické muziky týče. A jak už jsme avizovali, rádi bychom se ohlídli za před necelým měsícem proběhlým posledním ročníkem, respektive za produkcí některých interpretů ze světa Trance Music, kteří nám letos ve středu 1.7. zahráli v dolní oblasti na Future Stage své sety.

prvním jménem je DJ Modea, který se běžně prezentuje tvrdší syrovou technomuzikou, ale nám tento večer předvedl, že umí hrát i vyloženě ve stylu trance. Pokud jste u toho byli, snad vás jeho výkon rovněž pobavil a na připomenutí jeden jeho singlík z nedávné doby, Niles Like This.

A už nám jede další, koho bych chtěl zmínit. Je to sice světově známé festivalové a klubové jméno stylu trance, ale přitom je to chalan zo Slovenska, aktuálně žijící v Česku. Na Beats for Love vystupoval po druhé minimálně jedenkrát v klubu nacházejícím se pod studiem našeho rádia tady v ostravském klubu Fabrik. A pokud stále nevíte, o koho je, mám řeč, už déle vás nebudu zkoušet. Jeho jméno je Reorder.

Z jeho produkce jsem měl fakt problém vybrat, co bych vám nejlepšího pustil, takže jsem vybral rovnou dva tracky, a to Silent Shore a druhý track One Morning Back.

Pokračujeme v ohlednutí za části programu festivalu Beats for Love a dalším, koho bych rád zde zmínil, a dobře jsem se na jeho setu bavil, je sice rodilý Londýňan, ale jelikož už další dobu žije v Amsterdamu, spousta lidí ho má za Holanďana, tedy věčně usměvavý Ben Gold. I tady si můžeme zahrát dva jeho kousky, protože takové dobré muziky není nikdy dost. Takže Rest of Our Lives a Half Life.

Když jsem zjistil, že se jméno tohoto egyptského producentského dua objevilo na line-upu ročníku 2026, tak mi bylo jasno, že ani tentokrát na Beats for Love chybět rozhodně nebudu, protože muziku pánů hrajících pod značkou Ali and Fila prostě miluju. A i když poslední dobou se za mixem objevuje pouze Ali bez Fadyho, tedy bez Fily, tyto sety si vždycky skvěle užiju a ten letošní byl navíc obohacen o tematickou grafiku na stage. Jelikož jsou tihle maníci ve studiu opravdu plodní a za ta léta vyprodukovali na desítky mimořádných hitů, i zde je výběr mega těžký. Čili brnkněme postupně I Can Hear You, Nebulu a nakonec jednu z naprosto trancových klasik, tedy Somebody Loves You.

zaručeně největším tahákem pro všechny trans music chtivé na line-upu B4LK. Ročníku 2026 byl však týpek, co středeční program na Fusion Stage zavíral. Nevím, jaký je váš názor, ale pro mne to byl, je a zůstane tím největším trans producentem a DJem ever. Já vlastně už ani nespočítám, kolikrát jsem naživo zažil jeho vymazlené sety, ale Paul van Dijk se mi prostě nikdy neomrzí. Tak, abych to moc neokecával, jeho muziku bych vám zvládl hrát klidně celé 2 hodiny relace, ale omezil jsem se i zde na pouhé 3 ukázky z jeho bohaté tvorby. Dáme si tedy Guiding Light, Lights a do třetíce single Awakening.

Tolik tedy naše dnešní vzpomínání na část programu festivalu Beats for Love. Já mohu pouze shrnout, že to po celý večer bylo pod Fusion stagí dost divoké a nezbývá než doufat, že se napřes rok dočkáme alespoň podobné nálože jmen ze světa trance music.

A tímto momentem se dostáváme k další rubrice Kdo vám kde zahraje, neboli připravované trance eventy, na kterých budou třeba hrát i vaši oblíbenci. Poblíž německého města Kaiserslautern na tamní raketové základně Pidna probíhá od čtvrtku 30. července do neděle 2. srpna festival Nature One 2026, kde mimo spoustu jiných slavných jmen, jako například Fatboy Slim, Westbam, Paul van Dyk, Woody van Aiden, zahraje i můj oblíbenec Alex Morb, takže zazní právě jeho záležitost, konkrétně Edge of Infinity.

Někteří DJ znalení pouze se rovnou přesunou o zemi dále, tedy do Polska, kde na pobřeží Baltu u města Kolobřeg frčí od pátku 31. července do neděle 2. srpna další obří festival Sunrise Festival se spoustou známých jmen, jako je Sigala, Paul van Dijk, Alien Fila, Will Atkinson, Duo Cosmic Gate a taky Marcus Schulz. Jehož parádní single si právě hrajeme, takže Nothing Without Me.

Další známé jméno, které můžete slyšet v následujících dnech v akci, je sám velký Tiësto, a to konkrétně v pátek 31. července v belgickém hlavním městě Bruselu u slavného Atomínia. Proto logicky další kousek, který si pustíme, pochází z produkce téhleté DJské megastar, tedy nádherný svět nebolí Beautiful World a Tiësto.

Jen co vykamenem od Ostravy, přesněji v Katovicích můžete zažít set polského DJ Mata Bukovského. A to v sobotu 1. srpna. Mám od něj v archivu spoustu skvělých titulů, nakonec jsem vybral tento. Dance Mission.

A už tady máme další skvělé polské trancové jméno, tedy Nitrous Oxid vám zahraje na pozvání party Trance Family v Praze v sobotu 8. srpna. Pokud tedy jste z matičky stověžaté, tuhle příležitost byste si rozhodně neměli nechat ujít. A ochutnávka v podobě skladby Come Into My World.

A my už míříme za dalšími mezinárodními jmény, které můžete v nejbližší době slyšet, konkrétně mimo jiné tureckého producenta a DJ Umeta Ozkana, ale hlavně mého velkého oblíbence Johna van Dejhovena. Oba zahrají v sousedním Polsku, a to dokonce opět nedaleko od Ostravy, tedy sobota 8. srpna v rámci festivalu Legenda Magic Beats Festival, který proběhne v areálu Legenda, slezské veselé městečko mezi městy Chořov a Katovice. Já od tohoto mého oblíbence vybral kousek nazvaný Hello.

Stále posloucháte na vaší oblíbené relaci Fresh Radio Trans Attack. Stejně tak jako každou sobotu, respektive sudou neděli. A každopádně rubrika Kdo vám co zahraje, jak jste mohli slyšet výběr, je to na následujících zhruba 14 dní více než pestrý.

Další okamžiky už jsou určeny pro všechny soutěživé posluchače našeho pořadu Trends Attack. Jak tedy zní dnešní soutěžní otázka? Kterého DJ hrajícího styl Trends Music byste rádi slyšeli na příštím ročníku festivalu Beats for Love? Ještě jednou tedy, kterého DJ hrajícího styl Trends Music byste rádi slyšeli na příštím ročníku festivalu Beats for Love? Vaše odpovědi pište na mail trendsyefresh@seznam.cz. No a samozřejmě jednoho z pisatelů vylosujeme a získá od nás za odměnu tričko s jedinečným trends designem, které mimochodem jinde než u nás prostě neseženete. Jméno šťastného vítěze naší dnešní soutěže vám oznámíme v příští relaci za 14 dní. Tolik tedy dnešní soutěžní okénko a pojďme zase za hudbou.

Blíží se závěr dnešní relace a já si dám ještě jednu svoji srdcovku. Hluboká mýtická romantická balada nazvaná Panna Orleánská, neboli Valčík pro Johanku z Arku, kterou v roce 1980 nahráli angličtí novoromantici Orchestral Manoeuvres in the Dark, neboli OMD. Patří léta k mým oblíbeným, nebo respektive nejoblíbenějším skladbám, takže je jasno, že v mém hudebním archivu nesmí chybět ani její poněkud soudobější verze z loňského roku. A mimochodem OMD ještě stále objíždějí svět se svou pódiovou show.

Bohužel, bohužel, čas dnešní dvouhodinového setkání s Tenec Music se bohužel naplnil. Věříme, že jste se skvěle bavili, užili jste si každou minutu našeho pořadu a ještě jednou připomínáme, že vaše dotazy či návrhy na jakékoliv další témata, které bychom zde mohli probrat s našimi případnými budoucími hosty, můžete psát na mail trendsyefresh@seznam.cz. A teď už mi opravdu nezbývá nic jiného, než se definitivně s vámi všechny, milí posluchači, rozloučit. Od mixážního pultu se tady loučí váš dnešní speaker Peter Polrota. Budeme se na vás všechny těšit zase u příštího vysílání v neděli 9. srpna, nebo ještě lépe naživo na některém z našich trancových eventů pod stagí. Mějte se krásně a držte vlnu Rádia Fresh.

0: vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Kdy už tam budem.
9: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
10: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
11: Letní rande, stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: Radar.

0: Radar. Dobrý pozdní večer.
1: Krásný večer přejeme já, tady Ice a Hlavkus.
0: To jsem měl zase já pro změnu. Po dvou týdnech jsme zpátky. A proč? Protože abychom vám shrnuli to, co se odehrálo v rapovém světě. A víte, že my, pokud jste nás slyšeli už někdy předtím, tak víte, že se na to nelimitujeme, ale dokážeme to téma rozvinout mnohem dál, takže dnes se můžete dozvědět třeba i o chovu krevet, nebo třeba o nějaké recepty. Nikdy nevíme, kam nás to povede.
1: Ano, je to tak. Urodilo se nám toho, nebylo toho úplně spoustu, ale samozřejmě nějaké novinky pro vás máme. Je tady zase jedno hovězí, které se stalo a o tom se určitě pobavíme, protože mě to moc lidi nezajímalo.
0: Bylo to takové docela, že já jsem si vlastně až po tom, co to skončilo, tak jsem zjistil, že se něco dělo vůbec. A o tom ještě popřemýšlíme a pohovoříme.
1: Máme tady samozřejmě další témata, která vás budou zajímat, další nové songy Alba. A pokud by vás zajímal náš názor na cokoliv od hudby po stavění vláčku.
0: A nebo vy byste chtěli sdělit váš názor a chtěli byste, ať zazní, tak se nebojte nám napsat, můžete.
1: Jako,
0: samozřejmě ideální by bylo, kdyby to bylo na něco, o čem se tady budeme bavit, ale pokud byste chtěli napsat názor na cokoliv, co vás napadne, tak nám to napište a my to prostě přečteme.
1: Posluchačka Aneta se ptá, od kdy jsou Chemical Brothers rap?
0: Chemical Brothers nejsou rap, ale Q-Tip, který tam je na tom tracku, tak je rapper. A ten je rapper třeba už od roku 89, kdy působil v uskupení A Tribe Called Quest, takže i když to má elektronický beat, tak je to rapový track.
1: Výborná odpověď, děkujeme. A tady, Aneto, máš odpověď. Je to rapový track ve skutečnosti vlastně, takže...
0: A jeden rapper, lomeno zpěvák, brzy vystoupí v Praze 13.8. Mimochodem teď tam byl Pitbull v pátek. A ještě bude mít další koncert.
1: Byl v Praze Pitbull?
0: Ano, a bude tam ještě na podzim. Teďka měl venkovní koncert a na podzim bude mít vnitřní Pitbull.
1: A měli zase všichni lidé bílou plešku?
0: Všichni ne, ale bylo jich tam dost. Je to taková tradice, což zase se mi líbí. No ale Pitbull asi možná zahrajeme potom, jako je to samozřejmě jeden z nejlepších rapperů všech dob. Ale teď si dáme Sway Lee, který bude 13.8. taky v Praze. Takže bude v Sasazu, tam většinou ty repové koncerty jsou takové ty středně velké, takže jestli vás baví, tak tam zajděte.
1: Jo, a nechoďte tam v zimě, protože pokud tam půjdete v zimě, tak je potom velká šance, že budete stát ve frontě asi 7 hodin na bundu, takže to je moje rada.
0: A moje rada, já jsem byl v Sasazu na Tiestovi, tak v roce 2012, neusínejte opření o stůl, nebo vás vyhodí, nebo vám řeknou, ať nespíte, nebo vás vyhodí.
1: Něco jako v hospodě v Přerově na nádraží, jsem tam usnul.
0: Takže to je dost rad a teď už hudba.
1: Ano, jsme Radar.

0: Radar.
1: V Radaru na Fresh Radu jsme si dali další takovou fúzi elektronické hudby.
2: No, dneska to
1: rozjíždíme. S rapem. Mě to, poslal takových tracků, se nám to trošku nahromadilo a mě to vždycky baví trošku zvláštní, že prostě víš, že ten rap můžeš dát úplně do všeho, prostě dáš to takhle do drámu. Tohle byly mimochodem Chase and Status, Jay Huss a Ira. Track se jmenuje Dismantled. A Disgruntled, pardon, si pletu s jiným trackem, ale jako za mě je to super, prostě je takové, že to šlape. A trošku mi to připomíná takové ty starší, takové ty britské tracky, co měly takový ten rockový beat, tadyhle je to více elektronické. No a vlastně teď se podíváme taky na rapera, který trošku vyzkoušel něco nového, co se týče beatu, a to je tady místní Sergej Barakuda.
2: Ano, Sergej nám naservíroval nový track, ano. Je to takový love song.
1: Ano, jmenuje se Bonnie a Clyde, což už jako z toho názvu naznačuje, že to je love song. A Sergej chystá na podzim nové album, takže tohle se tam asi bude nacházet. A ten track je takové R&B, takové osmdesátkově laděné, a díky tomu se to setkalo s hodně rozporuplnými reakcemi od fanoušků.
2: Jo, souhlasím, no, jakože já musím říct taky osobně, že jsem se těšil na Serge, že jsem viděl, že vydal nový track, ale jak jsem viděl název, tak už jsem si říkal, tyjo, to bude nějaká romantiárna, bez tak. A tak už mi trošičku jako kleslo to očekávání. A pak, když jsem to slyšel, tak mi to, ta nálada z toho tracku a z toho, že Sergej vydal něco nového, kleslo zase, protože nevím, nějak se mi to úplně nepozdává, je to zase takový, jak kdyby trošičku krok zpět, co dělal tak před pěti lety, takové zase to autotunové zpívání. Není to špatné, je to jako v klidu, ale není to úplně něco, co já od Sergeje chci slyšet a co si rád pustím. Prostě.
1: Jako, je to pravda, na druhou stranu, jako my se ten track taky, řekl jsem si, je to fajn, ale určitě jsem od Sergeje slyšel mnohem lepší věci, ale zase si myslím, že je to úplně to samé, co dělal, protože má to takový ten funky beat, to jsme od Sergeje, myslím, ještě neslyšeli nikdy, takové prostě wave for wave disco, a Sergej se k tomu ale vyjadřoval, že on prostě ten track natočil, protože to byly jeho aktuální pocity v tu chvíli, asi byl prostě zamilovaný, tak natočil takovou romantiárnu a já zase ocením takový druh romantiárny, než něco, co by byl úplně takový slaďáček, úplně brutální, nějaká balada.
2: A nebo no,
1: i když Sergej jako by to možná uměl udělat zajímavě, ale celkově to někdy málo kdy působí dobře, takže tady tohle je takové lepší, je to takové letní trošku.
2: Jo, jako souhlasím, určitě na to má právo, může si vydávat jako co chce v podstatě. A za mě jako dobré, jakože nějak mě to neurazilo, ale jenom když jsem viděl, že Sergej vydal, tak jsem se těšil na něco trošičku jiného. Ale jako proč ne, no. Jako takhle, nechtěl bych, aby to album se ubíralo takovýmhle směrem určitě.
1: Mě by zajímalo, jestli track Noci bez jména tam bude taky. To byl takový old school, takový Sergej rok 2020. A jako nevím, mi se líbilo třeba na albu, tuším, že to bylo 713 až na věky. Že tam bylo všech obojí, že tam byly nějaké rapové, nějaké zpívané tracky a jako když to bude takové namíchané, tak si myslím, že by to mohlo být fajn. Uvidíme, s čím přijde. Každopádně tady je jeho aktuální věc, Bonnie a Clyde.
2: Já jsem chtěl přečít nějaké komentáře, posluchači mají představu o tom, co si o tom myslí posluchači Sergeje, protože většinou na YouTube jsou ty komentáře pozitivní, protože tam se většinou nachází právě ta komunita toho daného rapera. Tady je komentář: Sergej, poslouchám přes 10 let, ale poslední 3 roky to jde stále níž a níž. Já chci zpět o pár let. Tohle není ono, to nejsi ty. Chceme Sergeje z roku 2019, ne z 1990.
1: Ale to je celkem vtipné. Zase na druhou stranu, v roce 2019 všichni chtěli zpátky Sergeje z roku 2016 a
2: Sergej v roce 2019 byl úplně jako v klidu. Mě to bavilo.
1: Mě to taky bavilo. A já si myslím, že tak mezi lety 2019 až 2023 třeba, tak byl za mě jeho pík. A prostě od té doby jako prostě pořád víš, že doručí nějakou kvalitu, že nikdy to nebylo špatné. Ale prostě tehdy byly takové ty hity, co si pustíš dodnes i po tak dlouhých letech.
2: Je to pravda. Tady další. To je fakt hrůza. Čím dál tím horší poslední alba. Když jsi měl šťávu, ale teď se nechytáš. No hate, ať se daří. Příště dej fit s Tylerem Darnem.
1: To bych
2: tohle je hrozné, vyhozené prachy za videoklip. A to ty ještě... vole, tohle je zas buzy rap.
1: A to je pořád Instagram, kde by to ještě dal
2: to na není tej... Instagram, to je YouTube.
1: YouTube,
2: právě,
1: aha.
2: Kde jsou, jo? Kde právě ta komunita aha. toho rapera většinou no. je silná a jsou tam většinou jako pozitivní komentáře. No. Tak tady tyjo, jakože to lidi neskusli moc dobře, no.
1: No a jako uvidíme, s čím přijde Sergej dál. Chtěl jsem jenom říct, že kdyby to dal na Facebook, tak tam, jestli tohle už je YouTube, tak si neumím představit, jak by to vypadalo tam, protože tam ti lidi jsou reálně ve facebookových komentářích, když tam nevím, kolik lidí ho ještě používá jako nějak častěji, ale vždycky, když se tam jednou za čas podívám a čtu si komentáře pod čímkoliv,
2: to
1: tak
2: extrém,
1: to je to absolutně nejtoxičtější prostředí, jako snad druhá nejtoxičtější síť po LinkedInu, určitě Facebook aktuální době. No nic, tady je tedy Sergej a jeho Bonnie a Clyde a posuďte sami, jak se to líbí vám.
2: A když tak dejte vědět klidně, jsme radar.

0: Radar. Posloucháš Radar na Fresh Radio.
1: Yes, yes, yes. Kámo, mně přijde, že oni se trochu tvářej, jako kdybych nebyl ten, kdo udělal první baseline čum v Československu.

0: Radar.
1: Radaru na Fresh Radio, tohle byl zase další taková taneční věc s rapem, tentokrát z českých Luhu a Hájů. Tohle byl Cyper Sound s Meg One, kterého jste asi poznali, a track Čistý, a bude to na novém albu od Cyper Sounda, které vlastně už si nepamatuju, jak se bude jmenovat, říkal nám to vlastně Cyper po nás hrál na Beats for Love po Disco Rapidu, takže pak jsme se s ním trošku bavili a říkal, že nám tehdy, že byl rád, že jsme zahrali jeho tracky v rádiu, takže děkujeme, že to umíš ocenit, takže tady máme další a přichystá nový album, bude tam pochopitelně Smek, Chagan, myslím, že i Pain, takže taková ta tradiční skvadra. Já se na to těším, protože to je přesně takový ten sound, co jo, je vždycky souhlasím. Zábavný.
2: Ano, ano, souhlasím, na Chagana se těším, toho jsem dlouho neslyšel, tyjo, musím říct, a na takových trecích, dramových a rychlých beatech je dobrý, takže, a mohlo by tam být třeba i zároveň se Smekem, a takže to se těším, to bude dobré. Mám rád producentská alba, mohl by zase někdo něco vydat.
1: Je to tak, mě nedávno, poslední, co si pamatuju, bylo takové EPčko, já už si nepamatuju ten název, jak se jmenuje ten producent, to nebyl moc velký, a měl tam ICL, Loud One, potom nějaké undergroundové rapery a to bylo hodně povedané.
2: Jo, já vím, to bylo nějaké peníze na obalu, se mi zdá. Jo. A od Fila vlastně spek těch producentů, kteří měli alba venku, tak je dost, ale třeba takový DJ Vič by mohl něco vydat.
1: Když se bavíme o Philovi, tak on je součástí skupiny, nebo takového seskupení Family Therapy, a oni hrajou prostě UKG a tady tenhle sound. A já nevím, jestli to mám zahrát, on to není úplně rap, ale vydali na SoundCloud už před nějakou dobou takovou Speed Garage verzi Verony, nejsi sám, a ono to docela dobře šlape.
2: Jo, tak to zahrajeme.
1: Teďka jsme to minulý týden jsme hráli v Etáži na takové jako neoficiální afteru po Colorsech a jako lidi na to reagovali celkem dobře. Takže tady si dáme zase jako teď tady o tomhle tracku řeknu rovnou, nemá nic společného s rapem, kromě toho, že ho udělal producent, co normálně produkuje pro rapery.
2: Takže to má trošku společného.
1: No, takže trošku jo, ale jako podle mě je to tak jedinečné, nebo prostě je to tak zajímavé, že si to prostě zahrajeme.
2: Jo, tak dneska, kdy jindy než dneska, kdy to tady kombinujeme, prostě všechno dokupy.
1: Je to tak, takže tady je...
2: Příjemný poslech z mé Radar.

0: Radar.
1: Tak jako pravý rapový pořad jsme si dali Veronu a hned potom Evu Farnou. A tentokrát to bylo rapové, protože tohle bylo společně s polským rapery Okim a Young Iggy. Jmenuje se to Ještě raz. Jako tenhle track už jsme hráli několikrát v Radaru a mě to strašně baví. Je to prostě taková kombinace, která funguje, a myslím, že Oki dokonce byl i s Evou v Edenu, takže to pro něho musel být dobrý zážitek.
2: To je pravda.
1: Ano. Ale teď už zvážníme, protože se podíváme na nejnovější beef na české rapové scéně.
2: Jo, je to tak, máme tady další beef a tentokrát je to takový beefíček, bych řekl.
1: Ano, je mezi Gintrem a Katanou.
2: Ano, je to
1: a
2: tak?
1: Už
2: když to řekneš, tak vlastně se nic moc neděje. No. To nezvedne ti to ze židle. Když řekneš si, wow, tak to bych potřeboval slyšet. Vlastně se neděje moc nic, protože oba dva byli účastníci soutěže The Mac Rap a byli ve stejném ročníku.
1: Nebyli?
2: Nebyli.
1: Protože Katana byl druhý v ročníku, kdy vyhrál Eggy. A Ginter vyhrál ten poslední.
2: Aha.
1: A byli hned po sobě.
2: Trošku se mi to spletlo dohromady. Nevadí, každopádně jsou to oba účastníci The Mac Rap. A Ginter vydával vlastně takovou dvoupíseň Mainstream a NBA, kde říkal, že západní vítr, že
1: západ
2: rodí hvězdy.
1: Ano, a že ne sever, protože ano. Sever rodí hvězdy bylo Katanovo album.
2: Ano.
1: Takže to bylo takové rýpnutí. Ale zajímavé bylo, že to strašně dlouho nikdo nezaregistroval.
2: Bylo to přesně 17 dní, než vlastně Katana na to vydal odpověď plnohodnotný dis, Passenger Princess. Mm-hmm. Je to zvláštní, že to bylo teda 17 dní, že si toho nikdo nevšiml vlastně do té doby, nebo mu to nikdo jako neřekl vlastně, že ho tam někdo disuje. A přijde mi to i málo, jako kdyby na to, aby začal nějaký jako dis.
1: No.
2: Byla to jen taková nějaká jako fakt jako malinká poznámečka, která se většinou tak jako trošku přechází. Ale Kata na to jak nepřešel a natočil dis Passenger Princess na Gintra, kde říká, že západní vítr je teplej. Tady to přijde, jako by foukal jenom vánek. A když do něho někdo šťouhne jenom prstem, tak já mu ho vezmu a hodím ho do louže chcanek.
1: A
2: sneaky jsi trapný, si stůj za svým, když už tak řekni to na plnou hubu.
1: No, což... takže jako tak trošku, já myslím, že to se spíš Katana řekl tímhle ten beef nastartuju pořádně.
2: Ano.
1: A potom Ginter na to nahrál odpověď a myslím, že Ginter to ani nevydával prostě na streamovacích službách, ne. Protože já jsem ty jeho tracky hledal a nikde nejsou.
2: Uh-huh. Dával to jenom vlastně na Instagram.
1: Mě nejvíc pobavilo, že Ginter vlastně nahrál první část toho disu, pak napsal, že druhou část vydá později, protože se nedívat na fotbal. Až pak vydal druhou, což jako ukazuje, jak je to důležitý beef, když ani mu samotnému na to moc nezáleželo.
2: Jo, je to tak, no. Samozřejmě Katana potom ještě odpověděl a ta odpověď byla úplně jako otřesná, jako fakt otřesná. A co se týče nějakého rapového skillu, tak tady jednoznačně jako Ginter má navrch. Takhle, cením Katanu, že si do toho pustil, že prostě šel do toho, to jako já cením, protože je to dobře. A že se něco takového děje, ale mohli se kluci na to trošku jako připravit.
1: Je
2: to takové odflákle, jakože pokračují v tom trendu beefu přes Instagram, jak tracku přes Instagram, což jako OK, ale...
1: Mě nejvíc pobavilo to, že vlastně, že Ginter pak zdisoval Katanu za ten track Hey Broke Boy, nebo jak se to jmenovalo, že tam musel spolehat na svoji holku, která je v tom klipu, ale ona tam nespívá, že?
2: Tam zpívá Pam Remix, tam je
1: vysvětlý. Protože tím jako ukázal, že na to úplně hodil párek, že prostě nahrál něco, co ho napadlo v tu chvíli.
2: A Katana potom udělal ten poslední distrek od Katany, tak Gintra jenom opravoval a...
1: To se spletlo, to
2: bylo jinak a asi několik věcí tam jako vyvracel vlastně, i ty svoje, co předtím řekl, takže... Nikomu to nějak jako asi neuškodilo.
1: Jo, to ani nezaregistrovalo, takže my si dáme jeden z tracků, co je na streamovacích službách, proto se mi ho podařilo takhle sehnat a to je vlastně ten, co to nějak nastartoval, Passenger Princess od Katany.
2: Ano, což je takže... ta úplně jako první odpověď na takový drubaneček.
1: Ano, takže můžete si sami posoudit, jestli to vůbec bylo hodné nějaké reakce.
0: Západní vítr je teplý, nám tady to přijde, jak kdyby foukal jenom vánek. Když někdo mě šťouhne jen prsem, tak já mu ho vezmu a hodím ho dolů, že chcanek. Snídy si trápí se, stůj za svým, když už tak řekni to more, teď na plnou hubu. Ginter je skurvenej Milhouse, proto by měl zůstat navždycky u mámy v Chebu.

Gintry je passenger princess, Gintry je passenger princess. Spodili ho, cigánsko-větavský sourozenci, byl to incest. Jsi oranej po roce, by tě střelil jako triko na vintage. My pohlavnem každej týden lepší, hledovější.

0: radaru na Fresh Radio tohle byl Big X The Plug, Snoop Dogg a tak asi pět dalších lidí na tracku Sixer Party. Big X The Plug mě ze začátku jak tak prorazil, tak mě strašně bavil, protože měl prostě tak, má takový hluboký originální hlas. Potom vydal country album, jako country rap, které mě absolutně nebavilo, tak jsem ho přestal sledovat. A až teď se ke mně dostalo album, co vyšlo v březnu, které se jmenuje 6WA a tam právě už nedělá country, ale takový ten old school styl, prostě G-funkový. A zase se dostal do mojí přízně a tohle je jakože fajn, takové
1: jo,
0: retro.
1: Jo, musím říct, že to znělo dobře, konečně jsem slyšel Snoop Dogga. A takže za mě fajn. A co se týče nějakých dalších aktualit, aby jsme samozřejmě neochudili, tak máme tady Sensei, který vydal album. A ani ten z nás jsme to neslyšeli.
0: Jo, je to tak, my si když si to rozdělíme, já poslechnu tohle. Ani si to nemusíme rozdělovat jakože nějak oficiálně, ale že k tomu nějak vždycky dojde, že každý si poslechne něco a prostě víme, o čem se bavit ohledně toho alba, ale tady jsme se tomu oba úspěšně vyhli.
1: No,
0: už jsme se o tom bavili minule a bylo asi z toho jasné, že se na to album úplně netěšíme.
1: No, jakože bylo to podobné, jak album Separa s Rafaelem, kdy vlastně jsem neměl ani 1% chuť si to poslechnout a tak jsem taky učinil, že jsem si to vůbec neposlechl. Tohle to bylo, nebylo to stejné, tady jsem měl trošičku větší, třeba 5% chuť si to poslechnout, aspoň ze zvědavosti a taky k tomu nedošlo. A protože prostě já jsem si říkal, dám mu šanci, ale v moment, kdy jsem viděl seznam hostů na tom albu, tak mě absolutně, ale absolutně přišla chuť si to
0: vůbec jako... Je to jako... tak, je tam dvakrát Verčety, je tam Fryer Flex King a...
1: A to prostě, to jako... Jsou nejhorší možní prostě hosti, které si můžete dát na album, to jako... No.
0: Já se divím, že tam není Luca Brasi, to je snad jediné album, co letos vyšlo, kde on není.
1: To jako vůbec prostě, to bohužel, udělám pro tenhle pořad hodně, ale tady tohle jsem nedal, tady tohle jsem nezvládl.
0: Já jsem aspoň tedy četl nějaké odezvy a viděl jsem na Instagramu recenzi, ale bylo to od posluchače, který je Senseiův fanoušek a říkal, že ho jeho tvorba třeba v roce 2019 hodně bavila, potom nějak upadl a že tady tohle je takový návrat do formy a já nevím, jak zní dobrá forma Senseie. No. Takže si pustíme ukázku, já jsem to taky ještě neslyšel, bude taková premiéra pro nás, ale je to prý jeden z nejlepších tracků, aspoň podle té recenze, jmenuje se Nevnímám Time 2 a tam jsou právě asi takové feety, co budou nejsnesitelnější z toho alba, je tam Blako a je tam zpěvačka Ninesy, takže...
1: To můžu zachránit.
0: Takže uvidíme, s čím přišli.
1: Tak jo, tak jsme zvědaví všichni posluchači a já a ty jsme Radar.

0: Radar.
1: My jsme dneska hodně taneční v Radaru, ale je to i tím, že se nám takové ty tanečně laděné věci hodně urojily a vyšlo hodně nových věcí. Jako například tenhle track nazvaný Hurt od Two Hollies. Two Hollies je takový rapper lomeno alternativní popový zpěvák. A slyšel jsem o něm hodně, ještě jsem se nedostal k tomu si od něho poslechnout nějakou hudbu, ale tenhle track mě přesvědčil, že se na to podívám, protože jako hlavně ta produkce je tam fenomenální.
2: Jo, já mám, musím říct, že mám rád takové hybridy, kteří dokážou rapovat a zpívat zároveň a zpívat jako dobře čistě. Protože důkazujeme třeba Victor Sheen, Kellyn, a když rapeři se snaží zpívat, tak to většinou zní hrozně. Není to dobré, no. Je potřeba použít autotune.
1: No, je to tak, jako Sergej se s tím naučil časem pracovat, že třeba ten zní dobře. Kdo třeba to neumí, tak je třeba Bulhar.
2: No a že když máte takovou schopnost, že to dokážete prostě kombinovat, tak je to strašná pomoc a dokážete udělat daleko lepší tracky, větší hity za mě teda, a víc mě to baví, dokážete pracovat s tou melodií, s rytmusem, se takový jako balíček toho umělce, který dokáže tak jako i se prolínat mezi těmi žánry, to se mi líbí.
1: Je to tak, a kdo třeba umí...
2: Třeba Marpo, že? Rap a country.
1: No, rap a country, předtím rap a rock, no. Předtím rap a už ani nevím co. Já už se těším, co přijde příště, protože Marpo teďka s každým albem přijde s nějakým novým žánrem. Takže příště bude třeba folk a bude Marpo v kroji a bude hrát na dudy.
2: A víš, co si dokážu představit, že by se mohlo stát třeba v nějakém alternativním vesmíru, nebo je to tak jako 1% šance, a to je Izomandias, že by měl nějaký country

0: COVID mi přijde ještě víc reálnější, než ten izolovat.
1: To je pravda. Ale kdo možná může vydat country album je Kellyn, když už jsme ho zmínili.
0: To by mohlo,
1: protože co vydává jako Skippy McDippy, tak jsou často takové trapské písně. Vlastně kdysi i k filmu nějakému tak přespíval Honzu Nedvěda, takže ten k tomu má hodně blízko, takže uměl si to mi plně představit a myslím si, že něco takového udělá. Já si umím představit, že třeba kdyby byl první nějaký koncert jako Skippy McDippy, takže by to bylo někde u Táboráku a jo, obrovské stadion a Lord by tam seděl u toho Táboráku, hrál na kytaru a zpíval ty písně. Takže a já bych na to šel klidně.
0: Jo. To by mohlo být prostě jenom nějaké, nemyslel by to být úplně obří, jenom prostě třeba tak třeba 1000 lidí max, což už je dost, ale venku na nějakým takovým jako jevišti divadelním, že by tam...
1: To prostě... by jako uprostřed, ti lidi by se dělali jako okolo a on tam prostě přijde s tou kytarou a začne tam zpívat. Jako já bych, jako kdyby my třeba to můžeme Kellynovi prodat tenhle nápad, stačí, když nám dá pár kartonů Popstaru a my mu to předáme a přenecháme.
0: Začneme prostě dělat takové eventy, prostě takové podobné. A to bude prostě Kellyn, hned si dáme první výzvu, takovou, že tam dostaneme Kellyna a kdyby to náhodou nevyšlo, tak by to vzal třeba někdo jiný. Jako.
1: No, třeba budeme to potom kombinovat, třeba Hard Rico se symfonickým orchestrem, což jako taky nebylo špatné.
0: Jo, nebo třeba Gleb, ale hrál by třeba jenom na píšťalu.
1: Ale to se stalo, protože, ne jako teda na české scéně nebo slovenské, ale André 3000 Outcast, tak on kromě pár featů nevydal strašně dlouho nic nového. Lidi očekávali, kde vydá nějaké nové album, což se stalo, ale je to právě album, kde hraje na flétnu, kde vůbec nerepuje.
0: Ha, prank, to je prank.
1: takže jako třeba to udělá někdo v Česku a budeme mít třeba album, kdo třeba dlouho nic nevydal. Přemýšlím, třeba Tyler Darden vydá plnohodnotné album, Návrat, a bude to na hraní na saxofon.
0: No, bude to grgat.
1: Nebo... No, my se za chvíli podíváme na jedno seskupení, které víceméně se vrátí, teda nebude hrát na flétnu, podle toho, co jsme slyšeli.
0: Možná ještě.
1: Ale to si dáme až později, zůstaňte na hraní, jsme Radar.
0: Jo.

0: Fresh můj styl. V Radaru na Fresh Radio. Zase jsme si dali něco tanečního, tentokrát takové trošku oldschoolové. Super Crew, ale tohle nebyly přímo Super Crew.
1: Ano,
0: ale bylo. Takový projekt nazvaný Dix.
1: Dix, ano, přesně. Tak, teď jsem si zrovna říkal, jak to bylo vlastně šílené, jakým stylem oni rapovali, že všechno, co vycházelo vlastně ve stejnou dobu, tak bylo jako otřesné, když se to teďka převedem do téhle
0: doby. Je to pravda, že moc toho nebylo, že?
1: Že to bylo takový ten rap, takový ten říkankový rap, jako kdyby. A tohle bylo úplně, tohle je nadčasové.
0: Prostě no a já jsem se nedávno díval na takový dokument o historii rapu, co dělá filozofie rapu, youtuber, kterého asi ohledně toho sleduje nejvíc, tak dělá teďka takovou sérii a teď udělal druhý díl z nultých let. A tam přímo vyprávěl o tom, že to byl pro to publikum tehdy strašný šok, že to někdo s něčím takovým přišel. A hodně těch rapperů tehdy a těch lidí v té scéně to nedokázal pobrat, protože on ten rap fungoval tehdy tak nějak uzavřeně v Česku, že všechno pohodička, hakysáčky, víš co? Pak přišel někdo agresivní a ještě začal prostě tam dávat influenci z Ameriky a už si říkali, že to není ten čistý český rap, že to tam někdo kazí. A nakonec je to album, které i po 23 letech lidi pořád poslouchají.
1: No, je to šílené, no, jako fakt absolutně jako... Dobré, podařilo se jim to. Ti dva, kteří rapovali, tak byl Hugo Tox a James Cole.
0: Daniel Jurech a...
1: Jan Daněk. A títo dva lidé měli skupinu Dix, měli skupinu Super Crew a teď předtím...
0: Omlouvám, že ti toho takhle skočím, ale oni si takhle mohli říkat Danek a Daněk, protože to nenapadlo.
1: A měli teda Dix, měli Super Crew a ještě předtím, když vzniklo Super Crew, bylo K.O. Crew.
0: Ano, taková úplně OG... Ano. Se skupení, které bylo vlastně i s Ristem, tuším, nebo ne?
1: To nevím, jestli byli.
0: Ale
1: říkali si, tehdy si říkali Hack a Fat. Hack byl Hugo Tox, Fat byl James Cole, asi znamená jeho tělesný proporcí.
0: Já si dokonce i pamatuju, a reálně jsem tehdy rap vůbec neposlouchal, ale pamatuju si, že na takových těch MP3 stránkách, ze kterých jsem tehdy stahoval Robbieho Williamse nebo něco takového, takže tam byla pořád track Frekvence Fat a ten jsem tehdy poslouchal, nebo měl jsem ho v playlistu úplně random, protože byl prostě na té stránce, kde jsem stavoval MP3.
1: No, takže tak a spoustu lidí si říkalo, tyjo, kdyby se tak Super Crew vrátilo, protože všichni to brali jako, že Super Crew byl ten jejich hlavní projekt a světe div se, tady ti dva pánové spojili síly, vypadá to, že dokonce i s Ideou teda a budou se vracet právě v tom ve skupině K.O. Crew.
0: Což
1: je zajímavé, že šli do toho takhle.
0: Ale i já možná chápu ten, proč to udělali. Protože hlavně James Cole je teď už takový sklidnější, takový hlubší, co se týče toho rapu, že už není agresivní vyloženě. A kdyby vydali tu hudbu, protože slyšeli jsme ukázku, je to takové spíš temné, něco ve stylu, co bylo asi i na albu Dan s Ideou, a nebo i mi to připomíná Karla, jeho EPčko letošní, takový prostě inspirované boom bapem, ale takové modernější. A kdyby tohle vydali jako Super Crew, tak nevím, jak by to lidi přijali, že to není takové agresivní, jako jsme byli od nich zvyklí.
1: Jo, a myslím si, že oni ani Super Crew říkali, že to bylo tak jako legendární a tak něco, co podle mě už nechtějí jako kdyby opakovat a ví, že by se jako už nepřiblížili tomu, nebylo by to takové a možná by akorát třeba to jméno zkazili, tak je to velmi dobrý tak, že přijdou s tím, že to bude K.O. Crew, kde od nich jako žádné očekávání takhle nebo v tom stylu není a můžou to jako kdyby skoro na nějaký jako nepopsaný list začít zase znova. Co jsem slyšel teda ukázku, tak to zní jako výborně. Je to něco přesně, co jsem si představoval a jejich EPčko má víc teda v září.
0: Tak já se těším, v září už teď vypadá, že snad, nebo celkově na podzim toho bude dost, nebo minimálně Sergej K.O. Crew, uvidíme, co přijde dalšího. Takže já se těším, až ty novinky tady zase nahrajeme a až to budeme recenzovat. Takže pokud vy máte třeba něco, na co se těšíte, nebo něco, co víte, že vyjde a nezmínili jsme to, dejte nám vědět.
1: Jsme Radar.

0: Ladíte rádio EUP, takže si udělejte pohodlí a pojďme si dát trošku lásky.
1: Radar! EUP Radio, Channel 36, let's go.
2: Thanks, Pedro.

0: Rád dáru na Fresh Radio, tohle bylo Že nechci tě tady, Izo, Kelin, Hasan, silné kombo, a vypadá to, že Exit u palice od Iza nebude jenom album, že asi zatím fakt chystá něco dalšího, protože založil i Instagram přímo pojmenovaný Exit u palice, na kterém, který je soukromý, takže a zatím přijali sledování 14 lidem, takže neví nikdo asi, co tam je. Je tam už 45 příspěvků. A teď jako všichni čekají, co to bude. Jestli to bude nějaká značka, jako modní. Někdo říkal, že prý si Izo tím, že tam říkal, že to jsou malé porce, takže si otevřel vlastní restauraci nebo k penzion. Uh-huh. Což jako nebylo by špatné úplně. Takže,
1: já si myslím, že to je řezdictví.
0: No, takže uvidíme, s čím přijde.
1: Nebo obchod s trávou.
0: To je taky možné, proč je palice, že? Uh-huh. No, je to takové prostě pořád záhadné, i když už to jako album je venku.
1: Podle mě to bude prostě merch a bude tam prodávat merch.
0: Ale merch už je venku.
1: Nebo vykladu. Značka prostě, no. Oblečení.
0: Já si myslím, že značka oblečení asi taková nejpravděpodobnější, ale třeba překvapí. Nebo
1: jako byl bych rád, kdyby to bylo úplně něco jiného, fakt třeba restaurace,
0: jako taky
1: nebo nějaký podnik. No. Dobré.
0: Taky u Kelina nikdo nečekal, že přijde s nápojem.
1: No.
0: A teď, teď se mu to, teď je jako s ním spojený úplně stejně jak s tou hudbou.
1: No, takže jako musím říct, že Ice-T od Kelina je asi nejlépe prostě udělaná věc, nebo udělaný merch spojený prostě s rapperem nebo s umělcem, jakože si nevybavil nic jiného, co by bylo tak jako...
0: Jako je pravda, že se Parma Energetik, který se taky docela prodává.
1: Jo, to je pravda.
0: Ale je to... přece jenom není to takové, možná aspoň tady v Česku, první, co tě napadne, reperů výrobek, nebo od interpreta celkově, tak obstar, že?
1: No, jako teď jsem bral vyloženě v Česku a v Separtu měl už hodně.
0: No,
1: ale jako tady u nás si myslím, že to je prostě zase prostě pořád se to prodává úplně všude. No, já si to prostě rád koupím.
0: No a hlavně to pijou nebo znají už teď i lidi, kteří třeba vůbec neznají Kelina, a ten přesah tam je obrovský.
1: Přesně, a jako za mě fakt jako velmi dobré a nevím o ničem jiném, co by se nějak takhle jako prodávalo, nebo by bylo takhle populární, a nic se nevybavuju, kromě prostě obyčejného merče.
0: No, je to tak, takže třeba, jako vím, že Ben Kristoval se snažil prorazit s veganským jerky.
1: Jo.
0: A pak jsem ho viděl v obchodě 70% slevu, protože to nikdo moc nekupoval. Mm. Takže to bude, protože jako tam zas chápu, že to se k němu hodí, že je to taková dobrá myšlenka v tomhle, ale...
1: Je to těžké na prodej, no, cokoliv, si myslím, že bude jako, že bude problém, byť to může být třeba dobré, tak prostě se to tak nebude prodávat, že?
0: Je to tak, no a ještě co se týče i Hasana, který je na tomhle tracku, ať zmíníme všechny tři, tak na toho se spousta z vás možná těšila včera, protože měl vystoupit na Sold Out Festivalu v Dolních Vítkovicích, ale nakonec se tak nestalo. Kasanova Bulhar a Hasan zrušili svoje vystoupení.
1: Je to tak?
0: No. Nebylo to nějak dřív blíž určeno, že prý nebyly doporučen nebo dodrženy smluvní podmínky. I pořadatelé festivalu se nějak vyjádřili, jako nějak to nezapírali, takže že se prostě omlouvají, že se nějak něco nepodařilo. Jako zajímalo by mě, co je to takové vždycky, že když lidi jsou v tomhle takový jakože hodně vágní v tom popisu, tak přemýšlíš, co se mohlo stát, jakože tady asi jasné, že asi to bylo něco s penězma, že tam se vždycky platí nějaká záloha. Na druhou stranu Nick Tendo, Robin Zoot vystoupili den předtím v pohodě, takže těžko říct, k čemu došlo.
1: No, jako už je to vlastně ne po několikátel, ale minulý rok tam byly taky nějaké takové
0: problémy. Jo, tam nevystoupil Marpo, což jako, kdybych já byl na tom festivalu, tak by pro mě bylo dobře, ale jako bylo vidět, že tam něco nefungovalo.
1: Jo.
0: A myslím, že Maniak sice vystoupil, ale dali ho na nějakou úplně boční stage, kde nikdo nevěděl, jak tam trefit nebo něco takového. Nebyl jsem přesně tam, tak to jenom mluvím to, co jsem zaslechl, ale pořád vždycky se tam něco nepodaří, no. Takže ale...
1: Jako dívám se tady do komentářů k tomu příspěvku a tady někdo psal, že se k tomu nechce moc vyjadřovat, protože tam jako všichni zná.
0: No.
1: Ale je to tak každý rok, nikdo nedostává peníze a když už, tak měsíc po akci nebo polovinu nebo vůbec. Takže tam jsou nějaké mezery v tom systému a je to tak. No. Takže asi to nějakým způsobem prostě není ideální v rámci toho pořádání a je to škoda, no, protože je to zajímavá myšlenka, je to jako čistě jako rapový festival v podstatě.
0: To úplně nečistě ne, ale je pravda, že jako jediný, co se na to nějak víc zaměřuje.
1: No, jako je takový jako většinový program, prostě rap, láká to tam na ty hlavní hvězdy a potom, když uděláte vlastně ty rapery a ten plakát vlastně, že tam budou, tak i kvůli toho se prodávají ty lístky, když oni potom jako nepřijedou, tak je to jako je trošičku, to... dalo by se říct jako nějaký lehký podvod prostě v tomhle případě.
0: A hlavně, jestli se to nějak nevydařilo u Hasana, tak si myslím, že teď všichni ostatní z Milion Plus tak budou hodně si rozmýšlet, jestli tam někdy přijedou, že? To je, takové...
1: je to tak, je to tak. A Kasanova je velký tahák, Hasan je taky velký tahák, protože nemá po těch shows nějak extra hodně. Takže ty si je dáš vlastně na ten plakát a třeba tam ani nemusí být, že dostanou peníze předem, že jo? Takže máš jako propagaci zadarmo v podstatě a jedeš.
0: No, jako je to pravda, no já jsem byl právě včera, jsem byl zrovna v obchoďáku tady v Karolíně a bylo to kolem 8 večer, takže hodně, bylo tam hodně lidí, kteří očividně mířili na sold out. A slyšel jsem tam nějaké lehké nadávání ve skupince, že tam šli kvůli Bulharovi a že teď je to jako úplně nepotěšilo. Takže uvidíme, jako já si myslím, že ten koncept jako není špatný, že ale chtěl by to vychytat tyhle věci, protože nechcete si znepřátelit interprety, že?
1: No, je to tak, no, aby, no, potom tam k vám nikdo nepřijde,
0: no.
1: Pozor.
0: A ještě co možná bylo horší, než to, že nepřijel Bulhar a že nepřijel Hasan, tak Elboy přijel a nezrušil své vystoupení.
1: To je pravda, to je vyloženě devastační.
0: No nic, my jsme Radar a za chvíli jsme zpátky s dalšími novinkami. Dáme si ještě další takovou tanečně repovou věc, protože dneska jsme takový úplně rozpustili s tímhle.
1: No.
0: Tady je Notion a Aira, track se jmenuje Psycho.
1: Jako šílené, jako psycho.
0: Ano, ano, ano.
1: Ježiš.

0: patient when the paper low. Nathan for a basic hoe. Never been a Superman. Ain't been trying to save a hoe. Enough of this for hours.
1: Radar.
0: Waiting on. Baby kept it really. Jako všechny dobré věci, tak i dnešní vydání Radaru končí, protože 11. je za rohem.
2: Co se rýmuje se slovem končí?
0: No, to je dobrá otázka. Mě
2: srčí. Napadá.
0: Takže už nám to tady srčí, že dnešní radar končí.
2: Srčí, jsem říkal. Mm-hmm. Jakože srnka. Mm-hmm. Dneska večer si dám ještě srčí, ale teď už nám radar končí.
0: To bylo nádherné.
2: Děkuji.
0: Takže my vám přejeme pěkný zbytek večera.
2: Ano.
0: Dobře si odpočiníte.
2: Zbytek večera už bude trvat jenom hodinu a čtvrt.
0: Ano, ale i to si užijte. Mezitím si zůstaňte nalazení na Fresh Radio, protože hudba jede dál. A my se vás budeme těšit za 2 týdny. Zase znova. Se snužkou novinek. Já jsem přemýšlel, jak nazvat to množství novinek, které budeme mít.
2: Snužka, to je pěkné, to se nepoužívá často, to je hezké.
0: Ano, to jsem ještě nikde nepoužil.
2: Ano, mějte se krásně, vidíme se tady, slyšíme se tady za 2 týdny a uvidíme, co se nám urodí. Já jsem zvědavý, vy jste zvědaví a my vám to potom povíme.
0: Já se těším a určitě záznam uslyšíte na SoundCloudu.
2: Samozřejmě.
0: Takže pokud jste nestihli celý díl, tak si ho tam můžete zopakovat. Ano. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Radar!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

snil. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Můžeš mít koho jen chceš, Jennifer. Tak proč můj čip? Jen proto, abys mě naštvala? Nebo je to proto, že ti chybí sebevědomí?

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: rád, i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Night?

0: Fajn.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Flash Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: Raz, dva.

Už moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.